0: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Tohle je Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
9: Kaufland.
11: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Co to je?
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
6: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pátek 22. května. Dnešní ranní vysílání nás přenese zpět v čase do téměř pohádkového období korzárů, pirátů a okouzlení Orientem. Fascinováni novými poznatky a dobrodružnými příběhy byli tehdy i autoři hudebních děl. Jedno z nich nám onen čas v dnešním ranním vysílání přiblíží. Přeji vám pěkný poslech.

Dozněl Tanec mlynářky, třetí část baletní svity Třírohý klobouk Manuela de Falli. Slyšeli jsme, jaký hraje Dallaský symfonický orchestr pod vedením Eduarda Maty. Jsou 7:45. Za chvíli se rozezní pařížský kvartet Georga Filipa Telemana. Uslyšíme pátou část, a to v podání Bertolda Kuikena, Sigiswalda Kuikena, Wielanda Kuikena a také Gustava Leonharta. Ale ještě předtím vám prozradím, o čem budeme hovořit v dnešním ranním vysílání trochu více. A tím dílem, kterým se budeme tak trochu více zabývat, je Italka v Alžíru. Je to komická opera Gioacchina Rossiniho, druhá z Rossiniho oper, které složil už ve svých 21 letech. Premiéru měla 22. května roku 1813 a váže se právě k onomu období, o kterém jsem hovořil v úvodu.

Slyšeli jsme pátou část pařížského kvartetu číslo 1 Georga Filipa Telemana v podání Bertolda Sigiswalda a Violenta Kuykenu a také Gustava Leonharta. 9 minut po 7. hodině je už připravena další skladba a tou bude čtvrtá věta symfonie číslo 1 D dur Franze Schuberta. Uslyšíme, jak ji zahraje německý komorní orchestr Brémy pod vedením Tomase Hengelbroka. Ještě předtím je tu ale předpověď počasí pro Prahu. Dnes bude v hlavním městě jasno až polojasno, přechodně až oblačno a odpolední teploty vystoupají ke 24 a možná až k 26 stupňům Celsia.

Slyšeli jsme čtvrtou větu symfonie číslo 1 D dur Franze Schuberta. Hrál německý komorní orchestr Brémy pod vedením Thomase Hengelbrocka. Dohrál ve čtvrt na 8. Nás nyní čeká jedna z velmi krásných melodií George Gershwina. Zaspívá ji Cynthia Hayman a Willard White a pochází z opery Porky a Bess.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pravidelného pořadu Hudba v miléniu bude mezinárodně úspěšný český tenorista Pavel Černoch. O svých současných aktivitách doma i v zahraničí, o pěvecké technice, výslovnosti i připravovaném novém albu pohovoří v premiéře 26. května od 19. hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition s helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nebij, ho!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme melodii Antonína Dvořáka, jednu z cigánských melodií, Když mě stará matka. Tuto píseň v instrumentální podobě nám zahrál Gábor Boldocky a Prague Philharmonia pod taktovkou Samidy Niese. Za 2 minuty bude 7:30, my budeme také poslouchat skladbu George Gershwina, ovšem tentokrát to nebude operní árie nebo duet, ale skladba pro klavír, kterou uslyšíme v úplně jiné podobě. Pro klarinet a orchestr. Walk in the Dog. Solo bude mít Richard Howley. Předtím má ale solo jedna z oper Gioacchina Rossiniho Italka v Alžíru. Ta totiž měla premiéru 22. května, bylo to ovšem v roce 1813. A děj této opery začíná opravdu neuvěřitelně pro dnešní dobu. Odehrává se celý v Alžíru kolem roku 1810. Tamní Mustafa má už za to, že jeho žena Elvíra je unavená a chce se jí zbavit, a to tím způsobem, že jí provdá za svého italského otroka Lindora. A místo manželky mu jeho důvěrník Haly má poskytnout jako náhradu temperamentní Italku. Ten děj je pochopitelně mnohem složitější, ale takový úvod stačí na to, aby tak trochu přilákal k tomu podívat se na celou operu. To vám pochopitelně v rádiu těžko umožníme, ale melodii z této opery určitě uslyšíte. A také víc, aspoň pár okolností, proč právě takový námět.

Slyšeli jsme Walk in the Dog. Byla to skladba George Gershwina a nám ji hrál Richard Hawley a také Cincinnati Pops Orchestra pod vedením Ericha Kunzla a společně dohráli 7:58. My se opět vracíme do počátku 19. století, protože si připomínáme, že před 213 lety měla v divadle San Benedetto v Benátkách premiéru jedna z prvních oper Gioachina Rossiniho, Italka v Alžíru, a odráží první vlnu nadšení pro Orient na konci 18. začátku 19. století. Právě to byla vlna nadšení iniciována takzvanou Napoleonovou egyptskou expedicí a o něco později v roce 1805 také propagandisticky motivovaným výkupným italských zajaců Jeromem Bonapartem jménem svého bratra Napoleona, které opět upozornilo Evropany na berberské státy, jejichž hlavním zdrojem příjmu bylo právě piráctví a také únosy Evropanů a následné tedy vyžadování výkupného.

0: Slyšeli jsme, jak nám Karel Košárek a Pražský komorní orchestr zahráli první část koncertu C-dur pro klavír a orchestr Františka Xavera Duška a dohráli 5 minut před 7:45. Nás za chvíli čeká setkání s hudbou Joaquina Rossiniho, a to přímo z opery, o které dnes hovoříme. Uslyšíme předehru k opeře Italka v Alžíru. A tato opera snad byla inspirována dokonce skutečným příběhem jisté Antoinetty Frappoli, později Antoinetty Suini, která cestovala s dalšími cestujícími na lodi mezi Sardinií a Sicílií, a tam byli přepadeni tito cestovatelé severoafrickými korzáry a odvedeni ke dvoru alžírského beje. Za nejasných okolností, ale pravděpodobně s přispěním první manželky beje, byla pak propuštěna. První manželka beje nejspíš viděla v temperamentní Italce ohrožení svého vedoucího postavení v harému. A tak určitě velice ráda pomohla Italce k osvobození. Ta se v roce 1808 mohla přes Benátky vrátit do svého rodného města a pochopitelně se o takovém příběhu vyprávělo. My teď nebudeme už vyprávět, ale budeme poslouchat předehru k opeře Italka v Alžíru Joaquina Rossiniho. Nám zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme předehru k opéře Italka v Alžíru Joaquina Rossiniho, kterou nám zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka. Premiéru zažila 22. května v roce 1813 v Teatru San Benedetto v Benátkách a byl to neskutečný úspěch. V tu chvíli všichni měli za to, že to byla nejlepší opera, kterou Joaquino Rossini složil. Ovšem, mluvíme o Joaquinu Rossinimu, kterému bylo v té době 21 let, takže ještě další opery diváky čekali od tohoto autora. Prý tuto operu složil za 27 dní, někteří ale hovoří ještě o menším počtu dní a navíc o tom, že nevyužil žádný z hudebních námětů ze svých předchozích oper. Tak to je opravdu úctyhodné, neboť čas

0: 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
1: Těší se na vás Jiří Bárta.
2: Co čteš, mami?
3: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
2: Já taky musím chodit do práce.
4: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, Zicha.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Slyšeli jsme hudbu Richarda Strausse a byl to Život hrdinů. První část hrdinu nám zahrál mládežnický orchestr Gustava Mahlera pod vedením dirigenta Seiji Ozawy. Za pár vteřin bude 8 hodin. Uslyšíte zprávy a čeká nás také spousta hudby v druhé části ranního vysílání. Za chvíli například od Oskara Nedbala. Uslyšíme část z groteskní baletní pantomimy o třech dějstvích a 9 obrazech s názvem Princezna Jacinta. A bude to 6. část, kterou se budeme moci nechat opájet Dvořákovým komorním orchestrem.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Zástupci sudeckých Němců i 2 z Vintnových dětí v Brně včera společně uctili památku obětí holokaustu. Akce u 5. nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudecké Němce. Včera také začal sjezd sudeto-německého krajenského sdružení, který se poprvé koná v Česku. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Trump však neuvedl žádné další podrobnosti a proto není zřejmé, kdy ani kdy, odkud vojáci dorazí. Umělecko-průmyslové muzeum dnes otevírá výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Touha obyvatel města trávit čas v přírodě vedla od 20. let 20. století k rozvoji chat a letních domů jako architektonického fenoménu. Profesionální práce v Československu ukazuje v mezinárodním kontextu výstava, kterou připravili s kolegy kurátor a teoretik Adam Štěch a architekt Jan Bureš. Ode dneška zpřístupněná výstava bude pro veřejnost otevřena do 13. září. Dnes bude nad Českou republikou jasno až polojasno. Během dne přechodně se může objevit kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 17. To je ze zpráv v 8 vše a nás už teď bude zajímat princezna Hyacinta.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Oskara Nedbala a mohli se zaposlouchat do jedné z melodií groteskní baletní pantomimy o třech dějstvích a devíti obrazech. Tak je popisována v podtitulu Princezna Hyacinta a nám je přiblížil Dvořákův komorní orchestr pod vedením Miroslava Homolky. Tato pěkná skladba dozněla 9 minut po 8 hodině a my se zaposloucháme do dalších hezkých tónů, ale z úplně jiné oblasti a jiného věku. Zaposloucháme se do první části baletu Fancy Free Leonarda Bernsteina a hrát tyto tóny bude soubor New York Philharmonic Orchestra pod vedením autora.

0: Slyšeli jsme část z baletu Fancy Free Nezadaní a byla to část, kterou popisuje i její název. Přicházejí tři námořníci. Možná jste je v té hudbě slyšeli. Tu hudbu nám přednesl soubor z New Yorku, New York Philharmonic Orchestra pod vedením Leonarda Bernsteina. Nyní se ale vracíme do Evropy a v 8 hodin a 12 minut uslyšíte jednu z filmových melodií George Delerise. Ta pochází ze snímku Dvě Angličanky a kontinent.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V mnoha směrech předběhl svou dobu francouzský skladatel a klavírista Erik Satie. Jeho nejznámějšími díly jsou klavírní opusy Gymnopédie, Gnosien a Vexation či Ballet Parade. Jeho novátorská hudba měla výrazný vliv i na moderní hudební skladatele. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Co čteš, mami?
5: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
4: Já taky musím chodit do práce.
6: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na Náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
7: Těší se na vás Jiří Bárta.
8: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
9: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
10: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
12: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
13: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
14: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
14: Kaufland.
16: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Slyšeli jsme první část koncertu pro fagot a orchestr C-dur Jana Křtitele Vaňhala. Hrál nám soubor Rezonance Praga a solo měl Ondřej Šindelář. V následující chvíli, tedy po 8. hodině a 28. minutě, se rozezní irská lidová melodie Danny Boy. Nám solo zahraje James Galway a my uslyšíme nejenom tohoto vynikajícího flétnistu, ale také další skvělé hráče Gene Galway, Daniela Houpa, Richarda Groblevského, Nikolu Musku.

0: Zatímco James Galway je naším starým známým, vy jste mohli v té předchozí skladbě, která zněla díky albu Daniela Hopea s názvem Irish Roots, slyšet nejenom Jamese Galwaye, ale také jeho ženu, také skvělou flétnistku Jean Galway. Pochopitelně hrál i Daniel Hope a dalšími hráči byl Richard Groblewski a Nicola Mosca. My se zaposlouchali do skladby z irské lidové poezie Danny Boy a také slyšeli vlastně v té melodii i jinou píseň Londonery Air. Obě mají stejnou melodii. Následující chvíle už patří Josefu Haydnovi, symfonii číslo 101 D dur hodiny. A my budeme poslouchat první část. Hrát bude soubor London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla první věta symfonie číslo 101 D-dur hodiny Josefa Haydna. Hrál nám soubor London Classical Players pod taktovkou Rogera Norringtona a dohrál 4 minuty před 8:45. Nyní máme možnost opět v dnešním ránu slyšet hudbu Joaquina Rossiniho. V první části dnešního ranního vysílání jsme si připomínali takové malé výročí jeho opery Italka v Alžíru. Nyní to bude jiná opera. Lazebník sevilský, z níž nám Simon Kinleyside zaspívá árii Figara za doprovodu orchestru Mnichovského rozhlasu.

Simon Kinley-Side se proměnil ve Figara a předvedl nám, jak krásně zní jedna z jeho árií v opeře Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Zpíval nám za doprovodu orchestru Mnichovského rozhlasu a ten vedl Ulf Schirmer. Minuta po 8:45 patří tvorbě Johanna Sebastiana Bacha a my uslyšíme sedmou část orchestrální svity číslo 2 H-moll. Hraje amsterdamský barokní orchestr pod taktovkou Tona Kaufmana.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz. S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
6: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky pár

0: může vzniknout závislost. Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Šeku Kanemason a soubor Do You Heed Quoted nám zahrál jarní píseň. Jeden ze čtyř kusů pro housle a klavír v úpravě pro violončelo a smyčcový kvartet, tedy dílo Franka Bridge. My se zaposlouchali do této melodie a ještě máme pro vás jednu pěknou skladbu v rámci vysílání ranního programu. A tou skladbou je od Hendrika Fokinga třetí část jeho sonáty pro flétnu a basso continuo. Solo bude mít Wilbert Hazelzet a doprovázet bude na čembalo Ton Koopman.

0: Dozněla hudba Hendrika Fokinga, my se zaposlouchali do třetí části sonáty pro flétnu a basso continuo v podání Wilberta Hazelzeta a Tona Koopmana. A byla to poslední ze skladeb, které jsme vám mohli nabídnout v rámci ranního vysílání. Ovšem, my máme pro vás pochopitelně hudby mnohem víc po celý den 7 dní v týdnu. A tak se za chvíli budete už moci nechat opájet tvorbou Gaetana Donizettiho. Uslyšíte jednu z nádherných melodií Dcery pluku, tedy Marie z opery. Vám zaspívá krásný kousek Juan Diego Flores a také soubor Cordela Generalitat Valenciana za doprovodu Orchestra de la Comunidad Valenciana pod vedením Daniela Orena. Bude to první skladba dopoledního vysílání, kterým vás provede Ondřej Fischer. Filip Sichra vám přeje pěkný pátek i celý víkend.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Hezké páteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 22. května, svátek dnes slaví Emil. Máme teď 8 minut po 9. hodině a posloucháte nás jako obvykle buď na frekvenci 98,7 FM v Praze a okolí, přes naše webové stránky klasikpraha.cz nebo třeba prostřednictvím mobilní aplikace či digitálního vysílání DAB+. Od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání zahájila teď skladba, kterou možná znáte spíše ve francouzštině. Byla to slavná árie pocházející z Donizettiho opery Dcera pluku, která existuje ve dvou verzích, tedy francouzské i italské. No a nám teď v té italské podobě tuto árii, která obsahuje i řadu vysokých C, zpíval tenorista Juan Diego Flores, doprovázený tělesem Orchestra de la Comunidad Valenciana. Co nás v této hodině čeká? Tak uslyšíme třeba barokní hudbu, také Saint-Saëns, hudbu Richarda Strause, část z hornového koncertu i hudbu filmovou. A teď ještě ve valčíkovém rytmu budeme pokračovat hudbou Johanna Strause mladšího. Poslechneme si valčík pojmenovaný Povídky z vídeňského lesa, který je pozoruhodný mimo jiné i tím, že v něm skladatel v úvodu a v závěru využil neobvyklý, aspoň tedy v symfonické hudbě neobvyklý lidový nástroj, a sice citeru. No a bude nám hrát orchestr vídeňské státní opery, který bude řídit dirigent Julius Rudl.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byl jeden z nejzajímavějších a nejdelších orchestrálních valčíků Johanna Strause mladšího, Povídky z vídeňského lesa. Valčík, jehož introdukce samotná má 119 taktů a v němž Johann Strauss mladší využil třeba i lidový nástroj citeru. No a my jsme poslouchali tuto hudbu také v podání vídeňských hudebníků, byl to orchestr vídeňské státní opery pod taktovkou dirigenta Julia Rudla. Za chvíli nás čeká filmová hudba, bude to téma, které Thomas Newman složil pro film Vykoupení z věznice Shawshank, pak třeba také barokní hudba Giuseppa Tartiniho a mnoho dalšího. A nejdříve ze všeho vám prozradí Mirka Časarová, kdo bude jejím dalším hostem zítra v sobotu 23. května v pravidelném pořadu Na osobní notu.
1: Klasik Praha.
2: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
5: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
6: Těší se na vás Jiří Bárta.
7: Co čteš, mami?
8: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuju, mě to obstará dcera.
7: Já taky musím chodit do práce.
9: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
10: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
11: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
12: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
16: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
17: Kontejnery Siegel, dobrý den.
18: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
17: A tomu říkáte problém?
19: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Je minuta po půl desáté a toto byla filmová hudba, krásná melodie, kterou Thomas Newman složil v rámci své tedy filmové hudby ke snímku Vykoupení z věznice Shawshank z roku 1994. Skladatel, který pochází z rodiny slavných filmových skladatelů, jeho otcem byl legendární Alfred Newman, dosud držitel největšího počtu Oscarů za filmovou hudbu. No a my budeme pokračovat teď v našem dopoledním programu tady na Klasik Praha hudbou barokního skladatele Giuseppa Tartiniho. Svižnou třetí část jeho houslového koncertu H-moll nám za doprovodu souboru The English Concert zahraje jeho koncertní mistryně Nadia Cvíner.

6 minut po půl desáté dozněla teď hudba Giuseppa Tartiniho. Vyslechli jsme třetí část houslového koncertu H-moll. Hrála Nadia Cvínr a doprovázel soubor The English Concert. Teď si poslechneme hudbu anglického skladatele takzvaného duchovního minimalismu, který se jmenoval John Tavener. Jeho hudbu obdivovala třeba i skupina Beatles, působil tedy v druhé polovině 20. století a my uslyšíme teď jeho skladbu The Lamp, která je s hudebněním slavné básně Williama Blakea. Bude nám zpívat sbor Tenebre, vedený Nigelem Shortem.

Tak to byla krásná meditativní hudba britského skladatele Johna Tevenra, představitele takzvaného duchovního minimalismu. Od nějž jsme teď poslouchali jeho zhudebnění básně Williama Blakea s názvem The Lamb, tedy jehně. Zpíval nám sbor Tenebre, vedený Nigelem Shortem, jeden z vynikajících vokálních sborů současnosti. No a my budeme pokračovat teď v našem dopoledním vysílání hudbou Camille Saint-Saëns, který, jak známo, velice rád navštěvoval severní Afriku. Tomuto kraji věnoval i několik skladeb, včetně své takzvané alžírské svity, ze které teď uslyšíme druhou část, Maurskou rapsodii v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pravidelného pořadu Hudba v miléniu bude mezinárodně úspěšný český tenorista Pavel Černoch. O svých současných aktivitách doma i v zahraničí, o pěvecké technice, výslovnosti i připravovaném novém albu pohovoří v premiéře 26. května od 19. hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
4: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
16: Kaufland.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Je 7 minut před 10. Slavnou árii Ducha zimy z opery Král Artuš aneb Britská čest od barokního skladatele Henryho Persla nám teď v trochu rychlejším tempu zahrál soubor Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče a solo zpíval kontratenorista Tim Mead. Byla to ukázka z alba, které vyšlo v roce 2018 a které bylo zaměřeno právě na Perslovy skladby. Tato árie z opery Král Artuš je jinak původně basová, ale často ji také zpívají právě kontratenoristé. No a před 10. hodinou ještě hudba Richarda Strause, první věta z hornového koncertu S-dur, respektive z prvního ze dvou hornových koncertů S-dur, které napsal během svého života Richard Strauss, z toho staršího. A bude nám hrát solista William Cavaliero, doprovázený Pittsburghským symfonickým orchestrem.

0: Za chvíli bude 10 hodin a na rádiu Klasik Praha právě dozněla první věta z hornového koncertu Esdur Richarda Strause. Hornista William Cavaliero hrál solo za doprovodu Pittsburghského symfonického orchestru pod taktovkou Manfreda Honecka. Následovat bude hudba Antonia Vivaldiho, zaspívá nám sopranistka Simona Šaturová, která spolu se souborem Muzika Florea před lety takto natočila árii z Vivaldiho opery Olympiáda. Operu Olympiáda má na kontě celá řada hudebních skladatelů 18. století, bylo to ve své době velmi populární libreto, které kromě Vivaldiho zhudebnili i mnozí jiní autoři, včetně Josefa Myslivečka. No a pak po této Vivaldiho árii třeba také uslyšíme hudbu Bohuslava Martinu v rámci rubriky Novinka týdne. Rovněž dojde na Prokofjeva, Dvořáka, Pulenka a spoustu další skvělé hudby už v nejbližších minutách tady na Klasik Praha.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme právě slyšeli hudbu Antonia Vivaldiho, byla to nahrávka, kterou tedy natočila sopranistka Simona Šaturová společně se souborem Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla. Toto konkrétně byla arie z Vivaldiho opery Olympiáda, tedy jedné z mnoha oper 18. století, které vznikly na toto slavné libreto. Teď bude pokračovat v našem vysílání pravidelná rubrika Novinka týdne. Tentokrát si představíme vynikající nové album se všemi symfoniemi Bohuslava Martinů v podání Bamberských symfoniků a Jakuba Hruši.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Čerstvou novinkou týdne na rádiu Klasik Praha je tentokrát album, které vyšlo v pátek 15. května u vydavatelství Deutsche Grammophon. Světoznámý český dirigent Jakub Hruša natočil všech 6 symfonií Bohuslava Martinů s bavorským orchestrem Bamberští symfonikové. V jehož čele stojí už 10. rokem. Symfonie Bohuslava Martinů vznikly v letech 1942 až 53, kdy byl skladatel v exilu ve Spojených státech amerických. S výjimkou symfonie číslo 6, Symfonické fantazie, kterou dokončil v Paříži. Všechny tyto jeho symfonie také vznikly na objednávku amerických orchestrů, nejčastěji bostonských symfoniků, ale třeba i clevelandského nebo filadelfského orchestru a byly jimi premiérovány. Výjimku tvoří symfonie číslo 5, kterou Martinů věnoval České filharmonii a byla premiérována Rafaelem Kubelíkem na Pražském jaru v roce 1947. Britský deník Guardian udělil nové nahrávce v recenzi 5 hvězdiček z 5. Toto první vydání všech symfonií Bohuslava Martinů u Deutsche Grammophon podle britského deníku je památným dnem a velice pozitivní recenze album sklízí i v dalších zahraničních médiích. No a my si z něj jako hudební ukázku teď poslechneme první větu ze symfonie číslo 4 Bohuslava Martinů. Hrají Bamberští symfonikové, diriguje Jakub Hruša.
3: Tady je Jakub Hruša, zdravím srdečně všechny posluchače Rádia Klasik Praha a přeji příjemný poslech.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme právě v podání bamberských symfoniků a dirigenta Jakuba Hruši poslouchali hudbu Bohuslava Martinů, první větu ze symfonie číslo 4. No a všech 6 symfonií Bohuslava Martinů v podání těchto interpretů tedy vyšlo nedávno u Deutsche Grammophon. Album bylo vydáno před pár dny, vlastně před týdnem, v pátek 15. května a více se o něm můžete dočíst i na našich webových stránkách, jako obvykle v sekci Novinka týdne. Za chvíli nás čeká hudba barokního skladatele jménem Tarquinio Merula, pak také třeba Prokofiev, Dvořák nebo Poulenc. No a teď vám prozradí kolega Stanislav Předota, jaké zajímavé neoposlouchané nahrávky vybral do nedělní premiéry dalšího dílu svého pořadu s názvem Švédský stůl.
1: Klasik Praha.
2: Další díl pořadu Švédský stůl nabízí hudbu poklidného plynutí a lahodného zvuku renesančních nástrojů. Fantazie od Eustache du Corroa v nahrávce souboru Esperion 20 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem. Poslouchat můžete v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
5: Těší se na vás Jiří Bárta.
4: S jarem se probudila svěžest.
6: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
4: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
6: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
7: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
11: Toto je.
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
15: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
16: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
16: Kaufland.
18: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
19: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
18: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Je 10:55, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a právě jsme vyslechli hudbu Antonína Dvořáka, který v podobné době jako své slovanské tance zkomponoval také svůj smyčcový kvartet číslo 10, přezdívaný právě Slovanský, a jeho druhou část Dumku, což byl tedy Dvořákův oblíbený východoslovanský hudební útvar, tak tuto Dumku nám zahrálo Panochovo kvarteto, vynikající interpreti právě Dvořákovy komorní hudby. Pokračovat budeme hudbou Francise Poulenca, teď si poslechneme první část jeho klavírního koncertu, který vznikl v roce 1950 na objednávku bostonských symfoniků. My uslyšíme nahrávku, kde bude solistou pianista Pascal Roger a doprovodí ho londýnský komorní orchestr.

0: Jsou 10:45 a na Klasik Praha teď dozněla hudba Francise Poulenca. Poslouchali jsme první větu z jeho klavírního koncertu, který si u něj objednal Bostonský symfonický orchestr. Zazněla tato hudba teď v našem vysílání v podání londýnského komorního orchestru, který řídil Christopher Warren Green, a solo na piano hrál klavírista Pascal Roger, vyhlášený interpret francouzského repertoáru. Poulencovu hudbu můžete slyšet třeba i ve Státní opeře, kde včera měla premiéru nová inscenace opery Francise Poulenca Dialogy karmelitek. Premiéra tedy byla součástí festivalu Pražské jaro, ale ještě bude mít představení řadu repríz, třeba už teď tuto neděli 24. května, pak příští týden ve čtvrtek a v neděli a dále ještě i v červnu. No a my budeme pokračovat za chvíli tangovou skladbou. Bude to z pera slavného argentinského představitele tohoto žánru Carlose Gardela. Tango s názvem Volver, které nám zahraje trumpetistka Lucien Renaudin-Vary. A pak třeba ještě před 11. z francouzské hudby uslyšíme také tvorbu Oliviera Messiena, část jeho slavného komorního díla Kvartet pro konec času. Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz. Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürli.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
15: Ladíte Klasik Praha.

tango s názvem Volver, dílo slavného interpreta a autora argentinského tanga Carlose Gardela, zaznělo teď v podání trumpetistky Lucienne Renaudin-Vary, což je francouzská hráčka věnující se různým žánrům, kterou na této nahrávce doprovodila Filharmonie z Monte Carla pod vedením Saši Getzla. No a ještě tu mám komorní hudbu Oliviera Messiaena, jeho významné komorní dílo ze 40. let minulého století, které autor napsal, když byl vězněn v koncentračním táboře ve Zhořelci a premiéroval tam tuto skladbu s tématem apokalypsy spolu se svými spoluvězni. No a my uslyšíme z tohoto kvartetu pro konec času teď část 8. pojmenovanou Chvála Ježíšovi nesmrtelnosti, kterou nám zahrají houslistka Janine Jansen, známá nizozemská hráčka, také často spolupracující s Českou filharmonií, kterou na klavír doprovodí pianista Lika de Bark.

0: Dvě minuty po 11. zazněla tato meditativní hudba Oliviera Messiaena, část 8. z jeho slavného kvartetu Pro konec času v podání houslistky Janine Jensen a klavíristy jménem Lika de Bark. Následovat bude opět hudba ve svěžnějším tempu, sborové číslo z Mozartovy komické opery Únos ze Serailu a pak ještě třeba hudbu Offenbacha, Chopina, Griega, Myslivečka a dalších si poslechneme tady v našem dopoledním vysílání ještě před 12. hodinou.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Tak to bylo sborové číslo z Mozartovy opery Únos ze Serailu, Singt dem Grossen Bassalieder z prvního dějství. Hudba, v níž Mozart využil dle svých vlastních slov prvky takzvané turecké hudby, čímž měl na mysli zejména využití bicích nástrojů, které je výrazné v této jeho komické opeře z roku 1782. No a zpíval nám sbor vokál ensemble Rastatt společně s tělesem Chamber Orchestra Ovirop, to vše pod taktovkou šéf-dirigenta metropolitní opery, kterým je Jan Knezet Segan. Následuje teď hudba inspirovaná divadlem Riblas, slavná koncertní předehra Felixe Mendelssohna Bartholdyho, kterou si poslechneme v podání orchestru Lipského Gewandhausu.

Vyslechli jsme koncertní předehru Riblas, dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho, inspirované stejnojmenou divadelní hrou, které nám teď zahrál orchestr lipského Gewandhausu, orchestr, který i sám Mendelssohn kdysi řídil, co by šéf dirigent, a na této nahrávce byl tedy dirigentem Ricardo Schai. Dále se podíváme za tvorbou severoněmeckého, respektive severoněmecko-dánského barokního skladatele a varhaníka jménem Dietrich Buxtehude. Ve velké úctě ho měl Johann Sebastian Bach, který dokonce, jak známo, ve 20 letech ušel stovky kilometrů pěšky přes celé Německo, aby si Buxtehudeho hudbu vyslechl a mohl se s ním setkat. No a my uslyšíme od Buxtehudeho teď triovou sonátu B-dur, jak ji natočil britský komorní soubor Arcangelo.

0: Klasik Praha.
1: V Maratově ulici v Petrohradě měl 20 let svůj domov Dmitrij Šostakovič. Napsal tady svá raná díla a dnes ho tu připomínají jeho osobní věci, nábytek, partitury i klavír. Upomínky na slavného ruského skladatele najdeme i v Šostakovičově centru v Paříži. Po Šostakovičových stopách se vypravíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
10: Kaufland.
12: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Veselá operetní předehra z operety Pařížský život od Jacquese Offenbacha zazněla teď na Klasik Praha o 11:30. Byla to nahrávka orchestru, který má operetu jistě ve své krvi, totiž orchestru Vídeňské státní opery, který dirigoval Hermann Scherchen. Dále bude následovat ukázka z předloni vydaného Chopinovského alba pianisty Martina Kasíka s názvem Balady a skerca. Právě je jedno skerco od Friderika Chopina. Nám teď Martin Kasík zahraje, bude to skerco číslo 4 E-dur z opusu 54. A pak třeba ještě hudbu Josefa Myslivečka, Karla Husy nebo Jana Václava Huga Voříška, tedy českých autorů, ale také třeba Grígovu Sarabandu si poslechneme v našem vysílání už v nejbližších minutách.

Jeden z předních českých pianistů, Martin Kasík, nám teď zahrál hudbu Friderika Chopina. Byla to ukázka z jeho předloni vydaného chopinovského alba a konkrétně jsme slyšeli Chopinovo skerco číslo 4 E-dur z opusu 54. V následujících minutách se tedy budeme věnovat českým autorům. První z nich bude Josef Mysliveček, skladatel prosadivší se jako operní autor i v Itálii. A my uslyšíme teď třetí větu presto z jeho houslového koncertu, jak ho natočila houslistka Leila Šajek s orchestrem Collegium 17. 4.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Na Klasik Praha jsme teď vyslechli hudbu Karla Husy, melancholickou píseň Chanson Melancolique z jeho cyklu Čtyři české skici. Anna Paulová hrála na klarinet, na piano Ivo Kahánek. Byla to ukázka z alba klarinetistky Anny Paulové, které je věnováno především právě tvorbě tohoto českého skladatele 20. století, laureáta Pulitzerovy ceny za hudbu. No a my ještě předpolednem uslyšíme v našem vysílání tvorbu Jana Václava Huga Voříška, skladatele často přirovnávaného k Beethovenovi, autora přelomu klasicismu a romantismu. Z jehož symfonie D-dur teď zazní Scherzo, třetí část, v podání symfonického orchestru jihozápadního německého rozhlasu v Baden-Badenu, ovšem pod taktovkou českého dirigenta Petra Altrichtera.

0: českých rozhlasových symfoniků. Skončilo dnešní dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a za malý okamžik navážeme odpoledním programem, kterým vás dnes v pátek 22. května provede kolega Ivan Dlask, jenž se vám za okamžik přihlásí od mikrofonu z našeho vysílacího studia. Od téhož mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám krásný pátek a také hezký víkend a budu se těšit na slyšenou opět v pondělí v dopoledním vysílání.
1: Tohle je Klasik Praha.

Přeji vám krásný den s poměrně vysokými teplotami. V Praze je teď 22 stupňů, takže opravdu se blížíme pomalu k létu, i když ještě měsíci musíme na to léto astronomické počkat. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Dlask, který teď už řekne, co jste poslouchali na začátku této vysílací hodiny na Rádiu Klasik Praha. Jaroslav Kocián zpracoval americkou píseň od Stephena Fostera Old Folks at Home, právě těmito způsobem variací tedy, a zahráli vám Pavel Šporcl na klavír a Petr Jiříkovský. Pavel Šporcl na housle samozřejmě a Petr Jiříkovský na klavír. No a Pavel Šporcl bude mým hostem pořadu z archivu osobností v příštím týdnu poprvé ve čtvrtek, což ostatně za chviličku řeknu taky a připomenu v upoutávce na Rádiu Klasik Praha. Teď se ale už poslechneme další skladbu výhlasného autora Edvarda Hagerupa Grieg a to část svity z dob Holbergových.

Ze světy z dob Holbergových byla tato sarabanda od Edwarda Gerupa Grieg'a. Academy of St. Martin in the Fields řídil Neville Mariner. Co na vás čeká v této hodině popolední 22. května v pátek, kdy v kalendáři je svátek Emila? Za další hudební program představíme krásnou píseň Claude Debussyho, která se jmenuje La Romance d'Ariel, možná, že jste ji ještě neslyšeli. Od Gustava Holsta jste za to určitě slyšeli svitu pro orchestr Planety a my jsme z ní dnes vybrali Jupitera. A uslyšíme i další skladbu od Antona Brucknera, která se jmenuje Liberami F. Moll. No a teď na rádiu Klasik Praha se rozezní další hudební skladba ruského autora Petra Iljiče Čajkovského. Allegro con fuoco, jeho koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 B. Moll. K tomu už není potřeba co dodávat, ale dodám interprety. Elizabeth Leonská a klavír a New York Philharmonic řídí Kurt Mazur.

0: Klasik Praha.
1: Když se řekne modré housle, určitě se každému vybaví jméno našeho houslového virtuóza Pavla Šporcla. Zeptám se ho na jeho dcery, které zdědili geny po něm či po své matce, herečce Barboře Kodetové. Na to, jak dnes posluchači vnímají komorní hudbu, i na jeho spolupráci s hoboistou Vilémem Veverkou. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Last.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
2: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Charles Middlem nastudoval z London barok Allegro triové sonáty G-moll Georga Friedricha Händla. Co uslyšíte v dnešním programu na rádiu Klasik Praha večer ve 20 hodin? Pokud si budete chtít o tom přečíst, stačí navštívit naše webové stránky, ale já vám to řeknu už teď. Je to, samozřejmě mám na mysli koncert bez smokingu na našem rádiu a dnes večer uslyšíme vynikající skladbu Johannesa Brahmse, jeho klavírní koncert a orchestr číslo 2 B-dur, a to v interpretaci klavíristy Daniela Barnboyma a štátskapele Berlin. Řídit bude Gustavo Dudamel. To je program na dnešní 20. hodinu a teď ve 12 hodin a 26 minut zaspívá Julie Rose za klavírního doprovodu Susan Manoff píseň La Romance d'Ariel Claude Debussyho.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Jako posla radosti v hudbě stvárnil planetu Jupiter Gustav Holst ve své světě pro orchestr Planety. Český národní symfonický orchestr řídil Paul Freeman. Skladba Libera me F. Moll Antona Brucknera je dílo, které pochází z alba s Brucknerovými motety z roku 2006 vydaného a Libera me F. Moll je skladba pro smíšený sbor, varhany a tři trombóny.

0: Skladba Libera me F. Molla Antona Brucknera vznikla v roce 1854 u příležitosti pohřbu preláta Michaela Arneta v hornorakouském klášteře svatého Floriána. A nám ji přednesl Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou, a to za hudebního doprovodu trombonistů Jiřího Vidry, Jaroslava Zouhara, Pavla Vidry a na varany hrál Martin Jakubíček.
1: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčí. Hlásíme se z Králíčí zahrádky.
5: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: Klasik Praha.
11: Klasik Praha.

0: Adagio symfonie C-dur George Bizeta krátce před 13. hodinou zahrála Česká filharmonie, kterou řídil Zdeněk Košlar. A teď už je přesně 13 hodin pátek 22. května.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 000 uchazečů, neúspěšných v prvním kole. Termín podání se uzavírá. 90% tvoří uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Střední školy nabídly pro druhé kolo ve čtyřletých a kratších oborech 24 500 míst. Například čtyřletá gymnázia nabídla 1857 míst, zhruba 80% tvoří ta na soukromých školách. Osmiletá gymnázia nabídla 200 míst, šestiletá 50. Drtivá většina je opět soukromých škol. Spojené státy ve čtvrtek v grónském Nuku otevřeli nový konzulát. Zatímco ministři grónské vlády se slavnostního ceremoniálu nezúčastnili, místní lidé události hned využili jako příležitost demonstrovat proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho snahám o rozšíření amerického vlivu na ostrově. Americká diplomatická delegace se ve čtvrtek přesunula z dřevěné chaty na okraji Nuku do mnohem větší kanceláře v centru. Trump od svého návratu do Bílého domu několikrát opakoval, že USA musí Grónsko, které je poloautonomním územím Dánska, z bezpečnostních důvodů dostat pod svou kontrolu. Za vším hledej ženu, to je známé rčení a týká se i v mnohých případech skladatele Antonína Dvořáka. Svědčí o tom chystaná výstava v Dvořákově památníku ve Vysoké u Příbrami. Expozice návštěvníkům představí osudy pozoruhodných žen, které ovlivnily osobní i tvůrčí svět hudebního genia. Mnoho detaily prozrazuje soukromá korespondence. Výstava prostřednictvím dopisů, fotografií, osobních předmětů a dalších archiválií přibližuje zejména životy pěti sester Čermákových, které se spolu s Dvořákem každé léto na Vysoké setkávaly. A ještě počasí dnes odpoledne, polojasno až oblačno, během večera ovšem další vyjasňování a nejvyšší dnešní teploty vysoké 23 až 25 stupňů a k tomu jen slabý proměnlivý vítr. Tolik zprávy.
1: Jsme Klasik Praha.

Duo umělců, houslistka Patricia Kopačinskaja a klavírista Fazil Saj, zahráli třetí větu Allegretto, sonáty pro housle a klavír Leoše Janáčka, aby zahájili program další hodiny na rádiu Klasik dnes odpoledne s datem 22. května s hudbou už za chviličku Friedricha Georga Handla, bude to část opery Rinaldo. No a potom se zaposloucháme taky do symfonické tvorby Antonína Dvořáka. Uvedeme část jeho 7. symfonie D moll. Od Franze Lehára to bude návštěva operety Paganini. No a nebo třeba koncert, klavírní koncert S dur Antonína Richy a část Allegro. Ať se vám hezky poslouchá.

Zpívala vám Magdalena Kožená a ta toho za doprovodu Venice Baroque Orchestra řídilo Andrea Marcon. Od Georga Friedricha Händla tuto arii Lašak jo piangami a kruda sorte z opery Rinaldo. Právě Georga Friedricha Händla. Na Rádiu Klasik Praha teď zazní hudba Antonína Dvořáka, nebude to teda ukázka z jeho operní tvorby, ale já jsem si to spojil proto, že právě dnes jsme zveřejnili na našich webových stránkách v rubrice, které se jmenuje Téma týdne, povídání o Adolfu Bornovi. Protože třeba právě ten s nezaměnitelnou výtvarnou podobu vtiskl i Dvořákově opeře Čert a káča a samozřejmě další filmové záležitosti stojí za ním. A právě Adolf Born zemřel před 10 lety. Můžete si ho připomenout a podívat se i na jeho nádherné obrázky a ilustrace na našich webových stránkách, včetně právě ukázky z opery Čert a káča Antonína Dvořáka, tedy fotografie z této opery. No a hudba Antonína Dvořáka, ta je teď zastoupena částí Scherzo symfonie číslo 7 D-moll.

Jiří Bělohlávek dirigoval Českou filharmonii a skončilo skerco Vivace poco meno mosso, symfonie číslo 7 D mol Antonína Dvořáka. Za malý okamžik vám připomene Nikola Bojčev svoje téma pořadu Hudba stříbrného plátna na středu 27. května a předtím zahrajeme romanci. Ta je k filmu Střeček, napsal Dmitrij Šostakovič. Filadelfský orchestr bude řídit Ricardo Šaji a na housle bude hrát R.S. Offer.

0: Klasik Praha.
1: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Toto je.
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
12: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
13: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
18: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
17: Kaufland.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Členové souboru Mozzafiato a Larghi Budelli se spojili, aby teď přednesli noturno číslo 6 G-dur Josefa Haydna a první část tohoto díla Presto. Máte-li rádi i jiné žánry, třeba muzikál nebo operetu, tak opereta tu bude za chvíli. Muzikál pro vás chystá Státní opera, tedy součást Národního divadla v Praze. A to na 24. a 27. září, kdy ve Státní opeře Praha budou premiéry hororu muzikálového. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street, znáte možná verzi filmovou, nebo jste ten muzikál viděli už někde jinde a teď se na něj budete moci přijít podívat ve vynikajícím operním obsazení také na jeviště, teda do hlediště Státní opery. Jedním z pěvců znázorňujících, tedy Sweeneyho Todda, bude také Adam Plachetka. V té hlavní roli ho budou alternovat Aleš Jenis a Jiří Hájek. Autorem tohoto díla je Stephen Sondheim, známý jako autor libreta slavné West Side Story Leonarda Bernsteina a autorem textu ovšem v tomto případě Hugh Wheeler. Tak tolik muzikálu, teď už teda do říše operet se vypravíme. Piotr Bečala zaspívá árii z operety Paganini, France Leára zahraje Royal Philharmonic Orchestra pod taktovkou Lukáše Borovice.

0: Od Antonína Reichy jsme poslouchali Allegro klavírního koncertu S-dur. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Petr Popelka a za klavírem byl Jan Bartoš.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
10: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
13: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já,
16: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
18: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
19: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
20: Jsme Klasik Praha.

Jistě byl to let čmeláka z opery Pohádka o caru Saltánovi Nikolaje Rimského Korsakova Antony Bremol. Řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. A je tu poslední, ale přitom nádherná skladba toho dnešního odpoledního programu, slavné Adagietto, které je ze symfonie číslo 5 Gustava Mahlera.

0: Krásné podmanivé adagietto je ze symfonie číslo 5 Gustava Mahlera. Českou filharmonii řídil na nahrávce Semjon Byčkov a nahrávka skončila krátce po 14. hodině, kdy posloucháte svou oblíbenou stanici.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Guarneri Trio Praha vás pozvalo k začátku této hodiny na Radio Klasik Praha, když provedlo klavírní trio G-moll finále presto tohoto díla Bedřicha Smetany. Kromě české hudby, která už odezněla, v této hodině budeme právě v tomto čase poslouchat hudbu Johannesa Brahmse, jeho houslový koncert D-dur, část Adagio. Tohoto díla zařadíme taky skladbu Maurice Ravela, a to jeho koncert pro klavír a orchestr G-dur a část presto, a nebude chybět ani hudba Cezára Franka, tentokrát sonáta pro housle a klavír a dur. Teď vám představím dílo Františka Xavera Richtera, bude to jeho symfonia číslo 4 F-dur a část Andante. Hezký poslech.

Skončilo Andante, symfonie číslo 4 F-dur Františka Xavera Richtera. Helsinki Barok Orchestra řídil Aapo Häkkinen. Klavírista Daniel Trifonov patří mezi poměrně časté hosty Prahy. Objevuje se na našich koncertních pódiích a taky my v našem archivu máme řadu nahrávek, tedy jeho interpretace. Teď si poslechneme právě v provedení Daniela Trifonova hudbu z počítačové hry TES 5 Skyrim. Hrává se často i koncertně a vyšla taky na vinylových deskách, ale my ji teď uslyšíme právě jenom pro klavír aranžma Daniela Trifonova. Hudbu napsal Jeremy Soule.

0: Klasik Praha.
1: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Co čteš, mami?
4: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: S jarem se probudila svěžest.
7: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
6: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
7: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
10: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
11: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
12: Jednoznačně je to spojením pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
11: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
12: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
11: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
13: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
14: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
18: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

Tato skladba byla v minulosti také mylně připisována hudebnímu skladateli Henrymu Purcellovi. Ale fakt je, že snad byla napsána na počest prince Jiřího Dánského skladatelem, který se jmenuje Jeremiah Clarke, někdy kolem roku 1700, a je to pochod dánského prince. Od tohoto skladatele zahráli trumpetista Wynton Marsalis a anglický komorní orchestr, který řídil Anthony Newman. Připomenu, že dnes večer ve 20 hodin v programu koncertu Bez smokingu uvádíme dílo Johannesa Brahmse, a to jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur. Dnes večer budou hrát Daniel Barenboim na klavír a štátskapele Berlin, kterou bude řídit Gustavo Dudamel. My si teď Brahmsovu hudbu poslechneme také, ale jiný koncert, adagio koncertu pro housle a orchestr D-dur. Hrají na housle Anne-Sophie Mutter a berlínští filharmonikové. Ty řídí Herbert von Karajan.

klavíru byl Andrew von Oyen a BKF Prague Philharmonia řídil Emmanuel Viom. Skončilo presto koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. Teď se rozezní operní dílo, i když to bude nespívaná část, předéra k opeře Jeana Philippa Rameau s názvem Zajist.

0: Předejdu k opeře Zais Jeana Philippa Rameau. Zahrál soubor Les Musiciens du Louvre, který vedl Mark Minkowski.
1: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz. Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
17: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Program této hodiny zakončili houslista Jakub Fischer a klavírista Marek Šedivý provedením čtvrté části sonáty pro housle a klavír a dur Cezara Franka. Bude 15 hodin, pátek 22. května.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Hlasy José Carrerase a Dominika Trimarkyho se teď ozvali ve scéně z opery Recondita Armonia, tedy ve scéně Recondita Armonia opery Tosca Giacomo Pucciniho. Orchestr Královské opery Covent Garden řídil sir Colin Davis.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Čerstvou novinkou týdne na rádiu Klasik Praha je tentokrát album, které vyšlo v pátek 15. května u vydavatelství Deutsche Grammophon. Světoznámý český dirigent Jakub Hruša natočil všech 6 symfonií Bouslava Martinu s bavorským orchestrem Bamberští symfonikové, v jeho čele stojí už 10. rokem. Symfonie Bohuslava Martinu vznikly v letech 1942 až 1953, kdy byl skladatel v exilu ve Spojených státech amerických, s výjimkou symfonie číslo 6 symfonických fantazií, kterou dokončil v Paříži. Téměř všechny také vznikly na objednávku amerických orchestrů, nejčastěji bostonských symfoniků, ale i clevelandského a filadelfského orchestru, a byly jimi premiérovány. Výjimku tvoří symfonie číslo 5, kterou Martinu věnoval České filharmonii a byla premiérována Rafaelem Kubelíkem na Pražském jaru v roce 1947. Britský deník Guardian udělil nové nahrávce v recenzi 5 hvězdiček z 5. Pochválil Hrušova tempa, práci s detaily ve zvukové struktuře orchestru a celkově přesvědčivé interpretační pojetí. První vydání souborné nahrávky těchto symfonií Bouslava Martinu u Deutsche Grammophon je podle Guardianu památným dnem. Jako hudební ukázku uslyšíme první větu ze symfonie číslo 4.

V novince tohoto týdne hráli Bamberští symfonikové, které řídil Jakub Hrůša. Vy jste poslouchali z Brusu novou nahrávku díla Bohuslava Martinů, jeho symfonie číslo 4. První věta zazněla teď v provedení tohoto orchestru. Víc informací o nahrávce samozřejmě zase získáte i na našem webu.

Dva vynikající klavíristé Daniel Trifonov a Sergej Babajan zahráli Tarantelu svity číslo 2 pro dva klavíry Sergeje Rachmaninova. No a jak nás čeká počasí, vy, kteří směřujete někam na víkend, budete určitě spokojeni, protože bude hezky a velmi teplo. Už dnešní nejnižší teploty budou mezi 12 až 10 stupni, což je poměrně dost, ale zítra se to ještě vylepší, protože bude jasno, stejně tak jako v noci i v sobotu, někde možná i polojasno, ale nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. No a v neděli a ještě z kraje příštího týdne mohou teploty určitě atakovat i 30. No a teď je před námi Labutí jezero. V úpravě Prohoboj a orchestr si poslechneme melodii z tohoto baletu. Zahrají Zdeněk Adam na hoboj a Česká komorní filharmonie, kterou řídí Klaus Linkel.

0: Klasik Praha.
1: Když se řekne modré housle, určitě se každému vybaví jméno našeho houslového virtuóza Pavla Šporcla. Zeptám se ho na jeho dcery, které zdědili geny po něm či po své matce, herečce Barboře Kodetové. Na to, jak dnes posluchači vnímají komorní hudbu i na jeho spolupráci s hoboistou Vilémem Veverkou. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Last.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
4: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
5: Těší se na vás Jiří Bárta.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

poznali jste Supermana, no tak on už je trošku starý film, 1978, tak nevím, ale bylo to hlavní téma z tohoto filmu, které napsal John Williams. Ale určitě byste poznali hned první tóny, pokud byste slyšeli Karneval zvířat, Camille Saint-Saëns. A na 30. května na sobotu v 16 hodin je tady pozvánka FOK do kostela svatých Šimona a Judy pro mladé publikum, protože tam proběhne velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor právě Karnevalu zvířat Camille Saint-Saëns. A bude to ojedinělé představení, protože se tam objeví i masky a spojí prvky divadla i tance a především uvede mladé posluchače do fantastického světa hudby. Učinkovat budou členové pražských symfoniků Karel Vrtiška a Stanislav Galin na klavíry. Moderátorem a režisérem je Filip Jevič. Masky připravila Barbora Voldrábová, tak se na ní přijďte podívat, a překladatelem byl Jiří Weinberger. To tedy bude Karneval zvířat v kostele svatých Šimona a Judy 30. května v sobotu v 16 hodin. A co bude teď v programu Rádia Klasik Praha? Dílo Samuela Coleridge Taylora. První věta Allegro maestoso, koncertu pro housle a orchestr G-moll.

Z pera afrobritského skladatele Samuela Coleridge Taylora byla první věta koncertu pro housle a orchestr G-moll. Zahráli Elaina Juriosti na housle a soubor Čineke, který vedl Kevin John Edusej. Teď postupně uslyšíme na rádiu Klasik Praha 2 tance a tak vás taky upozorním na článek v rubrice novinek na rádiu Klasik Praha na našich webových stránkách, neboť Praha se na začátku června promění v laboratoř pohybu, sdílení a současného performativního umění. Současný tanec bude tady korespondovat s tématy umělé inteligence, digitálních struktur, kolektivní imaginace nebo městského prostoru. Vedle technologických motivů se organizátoři zaměří také na potřebu zpomalení, fyzické přítomnosti a společně stráveného času. A ten budeme teď právě trávit i my na rádiu Klasik Praha a poslouchat Valčík, jazzové svity číslo 2 Dmitrije Šostakoviče.

To byl Valčík z jazzové suity číslo 2 Dmitrije Šostakoviče. Provedení Královského koncertního orchestra Amsterdam řídil Ricardo Chailly. A teď je tu druhý tanec, Foxtrot z pěti pitoresek Ervína Schulhoffa. Zahraje ho na klavír Tomáš Víšek.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
3: Šakalí léta, pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tohle je Klasik Praha.

Čtvrtou část Presto es Scherzando z Mizzového kvartetu číslo 27 D-dur Josefa Haydna přednesl soubor Katior Mozaik. No a závěr této hodiny teď obstará klavírní skladba Sen lásky Ference Lista.

0: Vystoupením klavíristy Yi Liu a skladbou Sen lásky Ference Lista končí další hodina dnešního odpoledního vysílání na našem rádiu a začíná další.
1: Jsme Klasik Praha.

Program po 16. zahájila ukázka z operního díla. Giovanni Bononcini napsal operu La nemica d'amore fatta amante. No a právě z této opery byla tato symfonie, kterou interpretoval soubor Il Pomodoro a řídil Maxim Emelianichev. Na Rádiu Klasik Praha budeme poslouchat teď houslový koncert Jana Sibelia. Dostaneme se i k legendám Antonína Dvořáka či k baladě číslo 3 Azdur Friderika Chopina a uvedem i předehru ze scénické hudby Egmont Ludvika van Beethovena. Přeji krásné odpoledne v pátek 22. května.

Orchestra Filharmonika de Gran Canaria řídila Adrienne Lieper a na housle hrála Stephanie Gonley. Třetí větu houslového koncertu de mol Jeana Sibelia. V příštím týdnu mezi 26. až 30. květem a pak v dalších dnech, ale to bude až od 9. do 13. či 23. až 17. června, můžete navštívit galerii Cesty ke světlu Zdeňka Ajného v Zakouřilově ulici 9 na Pražském Chodově, kde probíhá výstava Jana Brabence Hry se světlem. Jan Brabenec je umělec, který maluje na kůži, ale pracuje také se světlem a jakým způsobem zajímavým. O tom se běžte přesvědčit sami na tuto výstavu. Příštím týdnu tedy 26. až 30. května. A já vám teď pustím počítačovou hru, ne celou, jenom hudbu, k počítačové sérii Civilizace. Hlavní téma z této hry Civilizace číslo 6 napsal tu hudbu Christopher Tin.

0: Klasik Praha.
1: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
8: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
13: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
14: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

interpretaci Pražské komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka jsme vybrali jednu z legend z opusu 59 Antonína Dvořáka. A dáváme teď prostor klavíru a Martinovi Kasíkovi. Ten právě vám teď zahraje baladu číslo 3 a zdur Friderika Chopéna.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Ludwig van Beethoven složil v rámci scénické hudby ke stejnojmenné hře Johanna Wolfganga Goetheho také tuto předéru a my jsme ji teď slyšeli v provedení Helsinki Barok Orchestra, řídil Apo Häkkinen.

0: Tuto skladbu jste asi znali, Waltzing Matilda, tedy lidovku, ale v provedení hráče vynikajícího houslisty Raye Chena a souboru Made in Berlin.
1: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
2: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
1: S jarem se probudila svěžest.
3: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
1: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
3: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Říkej!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Klasik Praha.
14: Klasik Praha.

Část želvy byla z karnevalu zvířat Camille Saint-Saënse. Orchestra della Accademia Nazionale di Santa Cecilia řídil Antonio Papano a na klavír hrála Marta Archerič. Už je tu poslední skladba této hodiny. První věta symfonie číslo 40 G-moll Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Sir Charles Mackeras dirigoval Pražský komorní orchestr a první věta Allegro molto ze symfonie číslo 40 G-moll Wolfganga Amadea Mozarta teď právě skončila. Je 17 hodin 22. května v pátek. Já už teď vám přeji krásný víkend, protože i počasí bude krásné.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Libor Nováček vám zahrál Dupáka ze Tří českých tanců Bohuslava Martinu. Tím začal zase program té další hodiny. V 18 hodin budou zprávy i s rozšířenou předpovědí počasí, ale do té doby nás čeká řada nádherné muziky. Třeba Handlová hudba k ohňostroji, či Elgarův violončelový koncert E-moll, a nebo třeba, co bych ještě vybral, koncert E-moll pro dvoje housle a smyčce Johanna Sebastiana Bacha. Jinak autora a název skladby můžete sledovat taky na našich webových stránkách, až ta skladba přijde na pořad vysílání, anebo taky se můžete podívat zpětně do našeho playlistu. V aranžmá pro smyčce si teď společně poslechneme druhou větu smyčcového kvartetu D-moll Smrt a dívka France Schuberta.

Patricia Kopačínskaja a Orchestr de Zen, The St. Paul Chamber Orchestra zahráli Andante con motto Schubertova smyčcového kvartetu D-moll Smrt a dívka v tomto aranžmá pro smyčce. Hudba k ohňostroji, ta určitě potěší vždycky, tahle ta slavnostní skladba. A my teď uvedeme buré této hudby, původní verze pro 24 hobojů, 12 fagotů, 9 trubek, 9 lesních rohů a 4 sady tympánů. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl nabízí hudbu poklidného plynutí a lahodného zvuku renesančních nástrojů. Fantazie od Eustache du Corroy v nahrávce souboru Esperion 20 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem. Poslouchat můžete v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
13: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
13: Kaufland.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Ricardo Muti dirigoval vídeňské filharmoniky ve čtvrté větě symfonie číslo 20 dur Roberta Schumana. A následuje pozvánka na festival, který právě probíhá, tedy na Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. A tam taky míří jedna z nejlepších sopranistek světa Barbara Hennigan. Je to zároveň rezidenční umělkyně Pražského jara, kanadská sopranistka a dirigentka. Patří k nejoriginálnějším osobnostem světa klasické hudby. Prestižní rozhlasová stanice Classic FM ji zařadila mezi 20 nejlepších sopranistek všech dob. Premiérovala dvě nejlepší vokálně instrumentální skladby 21. století podle žebříčku sestaveném v roce 2019 britským deníkem The Guardian. Let Me Tell You Hanse Abrahamsena a operu Written on Skin George Benjamina. Nejen vynikající zpěvačka, ale dnes také uznávaná dirigentka, držitelka cen Grammy, Gramophone nebo Musical America se na Pražském jaru představí ve čtyřech kontrastních programech a povede také masterclass. V úterý 26. května vstoupíme do výstředního světa Jeana Cocteau a Francise Poulenca, v němž je Hennigan tou nejlepší průvodkyní. Poprvé se na Pražském jaru představí jako zpěvačka a tak jako dirigent, jak jsem o tom hovořil, a bude navíc debutovat s Českou filharmonií. Strojící operní monodrama Lidský hlas, ve kterém se boxování či baletní pohyby rukou mění v dirigentská gesta, ještě podtrhuje videoprojekce. Tři kamery, které snímají hlavní hrdinku na velké plátno nad orchestrem. Představení, které ji zvedlo ze sedadel diváky v New Yorku, Miláně, Paříži a mnoho dalších místech. Závěr rezidence Barbry Hennigan 2. června bude patřit opět koncertu s Českou filharmonií, jenž vyvrcholí provedením spektakulární svity z muzikálu Girl Crazy. V podání Barbry Hennigan zazní Gershwinovi nejslavnější písně, třeba I Got Rhythm.

Poslouchali jste violončelistu Shacka Kane Masona, taky londýnský symfonický orchestr, který řídil Simon Rattle ve druhé větě violončelového koncertu E-moll Edwarda Elgara. Michael Tilson Thomas je nejenom dirigent, ale taky hudební skladatel, což dosvědčí naše následující ukázka. You come here often, chodíte sem často. Tak se jmenuje skladba ovlivněná jazzem, kterou zahraje klavíristka Yuja Wang.

0: Klasik Praha.
1: V mnoha směrech předběhl svou dobu francouzský skladatel a klavírista Erik Satie. Jeho nejznámějšími díly jsou klavírní opusy Gymnopédie Gnosienne a Vexation či Ballet Parade. Jeho novátorská hudba měla výrazný vliv i na moderní hudební skladatele. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
4: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Klasik Praha.
16: Krásný den, tady Petr Nekoranec. Zdravím všechny posluchače rádia Klasik Praha.

Tenorista Petr Nekoranec vás pozdravil a za doprovodu České filharmonie, kterou řídil Christopher Franklin, zaspíval árii Jopase z opery Trojané Hectora Berlioze. Do zpráv jsou před námi ještě dvě skladby a ta první je z pera Johanna Sebastiana Bacha, vyváče koncertu D-moll pro dvoje housle a smyčce.

Andrew Menzies a Rachel Podger hráli na housle spolu s The Academy of Ancient Music a řídil jeden z houslistů a dirigent Andrew Menzies v části Vivace. Koncertu de mol pro dvoje housle a smyčce Johanna Sebastiana Bacha. No a na závěr této hodiny, a pak už budou opravdu ty zprávy, se rozezní nonšalantní valčík Camille Saint-Saëns.

0: Nonšalantní valčík, jehož autorem je Camille Saint-Saëns, rozehrál klavírista Bertrand Chamayou. Teď už je 18 hodin, pátek 22. května a jsou tu informace pro vás.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Předškolák z Ostravska podlehl záškrtu, proti onemocnění nebyl očkovaný. Onemocnění se potvrdilo i u tří jeho sourozenců. Hygienici apelují, aby rodiče nechali své děti očkovat, případně si platnost očkování překontrolovali. Případ totiž alarmoval hygieniky, protože nemoc, kterou většina moderní společnosti považovala za vymýcenou, se v posledních letech vrací. Zejména u dospělých je situace kritická. Očkování z dětí totiž nezajišťuje celoživotní ochranu. Hladina ochranných protilátek v těle postupem času, zhruba po 10 až 15 letech, dramaticky klesá, což se označuje jako vyvanutí imunity. Saúdská stanice Al-Arabiya v pátek zveřejnila v uvozovkách konečný návrh dohody mezi USA a Iránem zprostředkované Pákistánem. Obsahuje 9 článků a podle televize se jeví jako prozatímní dohoda s nevyřešenými otázkami, které znepřátelené strany projednají, až úmluva vstoupí v platnost. Dohoda by mohla být oznámena během několika hodin. Stanice ale očekává, že čeká na schválení oběma stranami. Po temnělých pasážích meziválečné Prahy se mísí cigaretový kouř, jazz, kabaretní smích a pach strachu. Město tančí, baví se a nechce slyšet, že se kolem něj pomalu stahují mračna. Právě do této neklidné atmosféry vstupuje nová divadelní adaptace Hříšných lidí města pražského, která bude mít světovou premiéru 30. května v pražském divadle ABC. Legendární nostalgickou retro detektivku podle příběhu Jiřího Marka se podařilo vůbec poprvé přesunout na jeviště. Děj se odehrává během jedné dlouhé noci na počátku 30. let. Vrchní policejní rada Vacátko se spolu se svými inspektory Brůžkem, Mrázkem a Boušem pouští do série zdánlivě nesouvisejících případů. A na závěr ještě počasí. Bude v podstatě jasno a velmi teplo. Dnes v noci mezi 12 až 10 stupni, zítra v sobotu bude jasno nebo skoro.

0: jasno, teploty 26 až 28 stupňů, ale leckde mohou dosáhnout 30. A v neděli to bude pokračovat, bude stále slunečno s letními teplotami, jenom odpoledne a večer může být oblačno a výjimečně přehánky. Nejnižší teploty 14 až 12 a nejvyšší 28 až 30 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Tuto hodinu podvečerního programového bloku jsme zahájili symfonii taky budeme končit. Toto bylo vyváče symfonie číslo 7 D-moll Antonína Dvořáka. Český národní symfonický orchestr řídil Zdeněk Košler. No a v závěru té hodiny uslyšíme sedmou symfonii, tedy taky sedmičku. Pro někoho je to šťastné číslo, tak to bych si samozřejmě přál, aby se splnilo symfonie číslo 7 A-dur Ludvíka van Beethovena a právě z téhleté sedmičky první větu. No a mezi tím koncert pro klavír a orchestr číslo 2 A-moll Friedricha von Flotova a nebo Žik ze St. Paul Suite Gustava Holsta, ale čeká na vás taky rozhovor mojí kolegyně Martiny Klausové s režisérem Janem Hřebejkem v této hodině. A teď nabídnu hudbu Jana Dismase Zelenky a to Allegro assai sonáty číslo 1 F-dur pro dva hoboje, fagot a basso continuo.

Allegro assai sonáty číslo 1 F dur pro dva hoboje fagot a basso continuo Jana Lismase Zelenky hrál soubor ensemble Berlin Prague, tedy složený z českých a německých hudebníků přirozeně. Dnes večer v pořadu, který má na starosti můj kolega Ondřej Fischer, který se jmenuje Hudba v miléniu a ten bude mít svůj vysílací čas ve 22 hodin. Se setkáte taky s komorním souborem a bude to vlastně zároveň setkání klasiky a folkloru. Neboť netradiční spojení smyčcových nástrojů, cymbálu a akordeonu, to je soubor Muse Equality. Jeho členové budou dnes večer právě na Rádiu Klasik Praha přítomni ve 22 hodin. Teď usedne ke klavíru Karl Peterson, plzeňskou filharmonii bude řídit Hans-Peter Wieshaus a zazní adagio koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 a mol autor Friedrich von Flotow.

0: Klasik Praha.
1: V Maratově ulici v Petrohradě měl 20 let svůj domov Dmitrij Šostakovič. Napsal tady svá raná díla a dnes ho tu připomínají jeho osobní věci, nábytek, partitury i klavír. Upomínky na slavného ruského skladatele najdeme i v Šostakovičově centru v Paříži. Po Šostakovičových stopách se vypravíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Michal Kaňka a Jaromír Klepáč hráli z rytmických etýd pro violončelo a klavír část Allegro z díla, které nese název Sedm arabesek a které vytvořil Bohuslav Martinů. Teď předávám slovo Martině Klausové, přichází jiný host.
1: Milí posluchači, už jste si zvykli, že každý čtvrtek vám představujeme novou publikaci, která vychází u nakladatelství Vyšehrad a jednou za měsíc, vždycky ten třetí týden v měsíci, máme milého hosta přímo tady ve studiu, ať už je to redaktor z nakladatelství Vyšehrad a nebo některý z autorů, kteří přicházejí k nám představit právě ty nové knížky, které vycházejí a které vám rádi nabídneme. A já teď v tom květnovém čase, který je vyhrazen Vyšehradu, mám tady knihu, respektive nemám ji ještě na stole, protože vychází v půlce května, ale ta knížka se jmenuje U mě pořád dobrý. A pokud vám to evokuje jeden z filmů Jana Hřebejka, jednoho z našich nejvýznamnějších současných filmařů, U mě dobrý, tak jste na té správné adrese. A já mám velkou radost, že pan Hřebejk je teď se mnou ve studiu stanice Klasik Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak je to knížka, která nese podtitul Bilanční rozhovor s Janem Hřebejkem. A na více než 200 stránkách přináší tedy rozhovor, který s vámi vedla novinářka Veronika Bednářová. A teď nám tedy prozraďte, protože ještě jsme neměli možnost do té knížky úplně nahlédnout. Co všechno jste prozradil Veronice Bednářové? Je to o vašem filmařském životě, anebo i o tom osobním?
2: Já tomu říkám takovým nadhledem trošku, že to je můj první životopis. Já mám v Albatrosu nebo Vyšehradu kamaráda celoživotního Petra Himla. A on mě to nabít, já jsem to s Petrem nabít Veronice, že si budeme povídat o životě. Vymysleli jsme tenhle ten, pravda ještě před volbami jsme vymysleli titulek, že je pořád dobrý. Ale je to povídání, já bych to řekl, že to je tak půl na půl. Protože ti čtenáři, kterým je ta knížka určena, tak patrně znají moji tvorbu nebo její část, nebo je to ten důvod, proč se o tu knížku mohou zajímat. Je tam samozřejmě něco z osobního, není tam všechno. Ono to má nevýhodu, když si s někým povídáte o svém skoro 60-letém životě a skoro 30 filmech nebo filmech a televizních pořadech, že se tak jako rozjedete a já už teď mám takovou nevýhodu, že teď já potkávám různě lidi a oni mi říkají, jak se máš a já jim začnu říkat, no tehdy jsme s Janou Brejchovou šli, jo víš, jako že jsem takový rozkecanej, ostatně teď to demonstruju. Já jsem se snažil, aby, a Veronika taky, aby to bylo pro ty čtenáře zajímavý, protože je samozřejmě řada věcí, které přijdou zajímavý mě, nebo by možná přišly i zajímavý jí, ale usoudili jsme, že do té knížky nepatří, nebo že to tak nevyznívá. Ale když jsem to dal číst Petrovi Jarchovskému, tak říkal, hodně věcí tam postrádám, tak možná ještě pak někdy napíšu nějaký nebo nahovořím druhý díl.
1: Já jsem si říkala právě naopak, když vy jste řekl nejméně ty 30 děl přes 20 filmů a řada těch dalších, ať už televizních nebo dalších prací, že těch 220 nebo kolik to bude mít stránek, že to je naopak právě málo, že těžko se to asi všechno dá probrat, proto je potřeba udělat nějakou selekci, jak jste sám říkal, toho, čemu vlastně budete věnovat pozornost?
2: Určitě jo, tak ten formát je, to je nějaká edice.
1: Ano, edice rozhovory.
2: Edice rozhovorů, tam to bylo předem dáno, že by to nemělo mít prostě přes 300 stránek. Je tam i řada fotografií. Pochopitelně nějaký všecko jsme nezískali. Není tam úplně všecko, co bychom asi chtěli. Ale zároveň si myslím, že to kritérium bylo, aby to nebylo nudný. Aby to obstálo samo o sobě nějak. Aby to, co tam říkám, nebo na co si vzpomenu, mělo i nějakou platnost nebo nějakou zajímavost. To samozřejmě musí posoudit ti čtenáři, jestli se nám to podařilo. Já jsem se snažil, aby tam byly trošku vtip, nebo Veronika objevila některý třeba starý recenze. Jsme měli mozeskou recenzi v New York Times na film Musíme si pomáhat a takovýhle vyzobávky tam. Našli jsme nějaký fotky, ať už z dětství nebo z nějakých starých projektů, že samozřejmě čím ta vzpomínka je starší, tím je i pro mě jako vzácnější nebo je to větší perlička. A snažili jsme se tam mluvit i o těch televizních nebo divadelních projektech, když já se považuji za filmového režiséra, nejvíc lidí mě tak zná.
1: Vy jste říkal, že tam vlastně zabrousíte i do svého mládí, do svého dětství, do těch začátků. S vámi už byla uveřejněna celá řada rozhovorů, byl s vámi natočen Gen a další různé věci, kde se lidé mohli dozvědět o vašem dětství, mládí. Několikrát tam třeba zaznělo to, že vlastně jste takový jako jedináček ve větší rodině, protože máte starší sestry. A také to, že jste vlastně...
2: My už jsme skoro stejně starý. Oni se vždycky říkají, že jsou o mnoho let starší.
1: Už to je doběhl.
2: To platilo v dětství, že jo? Byli o mnoho let starší. Teď, jak říkám s nadsázkou, že už jsme skoro stejně starý. No.
1: No a vlastně tam také padlo to, že pocházíte de facto z úřednické rodiny, že tam nějaké ty umělecké geny nebyly, přesto vy jste se tedy rozhodl jít cestou uměleckou, jít na FAMU, kde se to...
2: Já to opravím, jo, protože můj táta, já jsem kdysi v dětství našel, pak jsem to zapomněl, takový diplom se Stalinem, že to bylo z té doby, jako z roku 50, kde dost taky osvědčení režisér, jo. A on na střední průmyslovce, kam nastoupil už pozdě, protože on byl ročník 28, takže na střední školu nastoupil až po válce a dělal takovou elektroprůmyslovku, sdělovací techniky, z který se vyvinula filmová průmyslovka v Panský. A tam dělal divadlo, režíroval. Já jsem z toho získal plakát od jeho spolužáka asi před pár lety. Mám to doma zarámovaný, dělal divotvorný hrnec. A je to taková vzácná relikvie. Táta dostali tenhle ten diplom. Hrálo se to v divadle Na Slupy, kde začínalo Osvobozené divadlo třeba. A hrála se tam premiéra Jonáše a Tingle Tangla, Suchýho Šlitra. Tak tam oni s těma spolužákama dělali divadlo, ale jeho pak zavřeli. Šel do Uranovej dolů a potom byl zbavený občanských práv a potom, když byl rehabilitovaný v 60. letech, tak si dodělal nějakou právnickou nástavbu jako pomaturitní a dal si teda maturitu a tohle ty práva nějaký dva semestry nebo co. V tom roce 67, 68, 69 a dělal potom úředníka v Mototechně, ale myslím, že to v něm jako bylo nějaká, ale to za toho bolševika to vzalo prostě jiný.
1: Takže tam přeci jenom nějaké...
2: Jiný směr. A potom strejda z taky širší přízně byl malíř a vzdálený bratranec je výtvarník, dělá s bratrama Formanama, Pepík Sodomka se jmenuje. Takže jako máme tam nějaký takový, přímo u toho táty je to zjevný. A je mi líto, že jsme si o tom nikdy víc jako nepopovídali, možná se k tomu nechtěl vracet s nějaký hořkosti.
1: Vyslovil jste slovo hořkost, u vašich filmů se často právě tohleto slovíčko při různých hodnoceních objevuje, hořko, sladké, tragikomické.
2: Já myslel, že si kritici povzdechnou. Hořký povzdech.
1: Ne, ale když se podíváme na tu vaši filmografii, tak vlastně hodně těch filmů je z takových těch těžkých, řekla bych, možná je to teďka špatně řečeno, ale pro nás těch těžkých let, vy se v řadě těch snímků vlastně obracíte do nějakých 70. 80. Spíš se věnujete z mého pohledu těm letům minulým než té současnosti.
2: Ono, mám pravdu? Já bych to trošičku opravil. Jo. Máte pravdu v tom smyslu, že ty filmy, které se do té minulosti vracely, byly v té mý filmografii ty úspěšnější. Ať už doma, jako Pelíšky nebo Popendo, tak mezinárodně, jako Musíme si pomáhat, anebo Učitelka, to byl slovenský film, který měl podobně dobrou mezinárodní jako kariéru, jako Musíme si pomáhat, když nebyl nominovaný na Oscara. Ale proto vzniká pocit, že vlastně možná jsme se v těch úspěšnějších věcech s Petrem Jarchovským, s Petrem Šabachem a nebo s Miro Šifrou v televizním projektu Rédl, který se vracel do 90. let. A takže z toho tenhle ten pocit vzniká, ale já myslím, že většina projektů, které já jsem dělal, je ze současnosti. Jak filmových, tak teď těch televizních.
1: Když byste měl říct, který ten váš projekt vlastně vám osobně nejvíc přirostl k srdci, to je jako když se ptáte, které dítě máte nejraději. Vím, že je to asi špatná otázka, ale
2: ne, já myslím, že nemůže člověk odlídnout od toho, co se mu nejvíc povedlo, měřeno i nějakým tím ohlasem. Já bych jako lhal, kdybych říkal, že nepovažuji za svý nejvýznamnější filmy Pelíšky a Musíme si pomáhat. To prostě tak je a rozhodně mi to nějak jako nevadí. Nemyslím si, že jsem tvůrce jedinýho nebo dvou filmů, ale a mám, tak jak jste řekla, ten příměr, on je trošku takový, co používá často o těch dětech, ale tak pochopitelně člověk má nějaký takový soucit s těma filmama, které mu nevyšly tak, jak si přál, nebo neměli ten ohlas, jak by si přál. Ale určitě, když se mě někdo zeptá, jestli mi to nevadí, jestli mě furt někdo ptá na pelíšky, no samozřejmě, že mě to nevadí, protože jako, nevím, Ringo Starr se taky furt ptají na Beatles, ne? Tak.
1: I to se dočtou čtenáři v té knížce?
2: Ne, já se snažím říkat něco navíc. No, ale tak, že jo, tak některé věci, které už jsem řekl, se tam vyskytou, ale myslím si, že ta Veronika takým poctivým přístupem a taky tím, že se dlouho známe, já myslím, tak to století určitě možná díl, a že zná i řadu těch protagonistů, jak z těch dob minulých, tak z té současnosti mít jako tvůrčí, tak to kolegyně Mildy Tesaře, s kterou jsem dělal zatím poslední film Výjimečný stav. Takže se ptala, řekl by hodně zblízka, takže v tom... Já jsem se snažil, ona do té upoutávky napsala takovou frázoidní větu a já jsem potom to dával na Twitter a psal jsem, že my se tam těm frázím jako vyhybáme, takže ty čtenáři se tam nedozvědí, že když je člověk pilný a má svoji práci rád, takže se může z řemesla stát umění. Takovýhle věci tam neříkám. Jo. Já jsem si vzal za vzor a teď opravdu, když jsem předtím zmínil Beatles a teď zmíním Formana, tak to není v tom smyslu, že bych se s nima srovnával. Jo. Ale já když jsem četl ty vzpomínky, které s Milošem Formanem napsal spisovatel Honza Novák, se s panem Novákem trošku známe, protože říkám Honza, že mu tak říkám, tak to je, a Forman tak vyprávěl, já když to čtu, tak ho slyším. A když jsem to poslouchal jako audioknihu s Hynkem Čermákem, tak mi to rušlo, protože tam slyším ten Formanův hlas, když ten Hynek to dělá moc pěkně. A ten Forman se snaží tak jako v těch filmech prostě nenudit. Snažili jsme se stejným mustrem hledat nějaký, řekněme, historky nebo příklady, nemyslím matematický, ale tvůrčí třeba, který budou záživný. Já neumím moc teoretizovat. Ale jestli to je záživný a zajímavý pro ty diváky. Já jsem tu odpovědnost maličko hodil na tu Veroniku. Kdybych si byl jistý, tak to si to napíšu sám. Já jsem psaní studoval. Nějaký věci jsem i napsal. Ale tady jako bych si nevěřil, že buď, kdybych to psal sám, tak buď to by to mělo 1000 stránek, anebo bych si prostě za každou historkou říkal, je tohle vůbec zajímavý. A tady jsem měl proti sobě Veroniku nebo novináře, dobrýho novináře, který prostě byl pro mě tím prvním jakoby čtenářem. Tohle je zajímavý, Honzo, víš? A tohle asi není tak zajímavý, tak jsem jí za to vděčný.
1: Tak my se na tu knížku s názvem U mě pořád dobrý moc těšíme, jak jsem říkala, vychází v půlce května a protože náš čas je tady víceméně vymezen, tak o těch současných projektech mohu prozradit, že si popovídáte s mým kolegou Ivanem Dlaskem v některém z nejbližších pořadů z archivu osobností, tam bude na to víc času a já moc děkuji, že za námi dnes přišel pan Jan Hřebejk, ano.
2: Já ještě řeknu takový krédo, který já jsem chtěl, je součástí toho textu. Není to motto, to jsme se nedohodli, že by bylo vhodný. A to je takový jako krédo Stanleyho Donena. To byl hollywoodský režisér, který se dožil skoro 100 let. Z jeho nejznámější děl třeba muzikál Zpívání v dešti s Genem Kellym, který spolu režíroval. A Stanley Donen říkal o režii, že režie je jako sex, že když je to dobrý, tak je to opravdu dobrý. A když to není dobrý, tak je to ještě pořád dost dobrý. Tak proto jsme tu knížku nazvali Ještě stále pořád. Dobrý.
1: Tak jak říkám, těšíme se na ní, děkujeme za ní a já děkuji panu Hřebejkovi za návštěvu u nás ve studiu stanice Klasik Praha.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naschledanou.

Jak už říkala moje kolegyně Martina Klausová, tak já si s Janem Hřebejkem budu zase povídat na Radio Klasik Praha, to už v neděli, tedy tuto neděli o tomto víkendu v 10 hodin v pořadu z archivu osobností. Teď jsme poslouchali Žik, St. Paul's Suite Gustava Holsta, London Concertante Chamber Ensemble a já ohlásím poslední skladbu, o které už jsem se zmínil na začátku této hodiny a předám slovo a zase Martině, samozřejmě, protože je pátek. A Martina pro vás připravila premiérový pořad Hudba podle kalendáře a tou osobností bude, ale nechte se překvapit, ono už to bude za chviličku. Hned poté, co dozní Poco Sostenu, to Vivace, symfonie číslo 7 a dur Ludvika van Beethovena. West Eastern Divan Orchestra bude řídit Daniel Barenboim. Ivan Lask se s vámi od mikrofonu loučí a přeji vám krásný a teplý víkend.

0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
7: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Tohle je Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
12: Další hudba podle kalendáře připomene francouzského skladatele, který je označován za předchůdce impresionismu, neoklasicismu, konceptuálního umění a ambientní hudby, a tím je Erik Satie. Erik Satie, celým jménem Erik Alfred Leslie Satie, se narodil 17. května 1866, tedy před rovnými 160 lety, a stalo se tak ve francouzském přístavním městě Honfleur. V roce 1879 začal studovat klavír na konzervatoři, ovšem po třech letech byl jako nadaný, ale pohodlný a nejlenivější student školy vyloučen. O rok později se stal posluchačem harmonie ve třídě Antoána Tadů. Studia mu však stále jaksi nevoněla, a tak se dobrovolně přihlásil do vojenské služby a v listopadu 1886 vstoupil do 33. pěšího pluku. Armádní život se mu ovšem také nelíbil o nic víc než konzervatoř, a tak si úmyslně přivodil akutní bronchitídu tím, že za zimní noci stál na otevřeném prostranství s holou hrudí. Po třech měsících rekonvalescence byl propuštěn z armády jako invalida. V té době už měl za sebou své první skladby a jeho tehdejší styl lze označit za salonní hudbu. My si ovšem na úvod našeho pořadu poslechneme dvě skladby z jeho pozdějšího cyklu Gnosien. Hrát bude klavírista John White.

V následujících letech Satý výrazně změnil způsob života. Stýkal se s umělci, básníky a malíři, kteří mu otevřeli nový svět. Přestěhoval se na Montmartre, kde sice patřil do okruhu pařížské bohémy, ale z finančních důvodů se přesouval z podnájmu do podnájmu. V tomto tvůrčím období let 1886 až 90 harmonicky experimentoval a zkomponoval například 4 krátké klavírní skladby O Givre nebo 3 tance Sarabande pro klavír. Následovaly 3 gnozien z roku 1890, které jsou prvními Satýho kompozicemi napsanými bez taktových čar. Za to se v nich objevují textové vsuvky s pokyny, jak se skladbou nakládat. Ukázku z této kompozice jsme slyšeli před malou chvílí a teď zazní 2 ze Satýho gnozien úpravě pro flétnu a kytaru. Hrát budou Michála Slavíková a Vladislav Bláha.

V době, kdy Satie žil na pařížském Montmartru, hrával v bohémském kabaretu Le Chat Noir, kde se setkával s předními umělci své doby. Přátelil se tu mimo jiné i s malířkou Suzanne Valadon, první ženou, která byla přijata do Société Nationale de Beaux-Arts. Skladatel, dokonce bývalou modelku řady francouzských malířů a někdejší partnerku Toulouse-Lautreca požádal o ruku, ale po 6 měsících bouřlivého vztahu jej Suzanne náhle opustila. Namalovala však skladatelův portrét, který je dnes umístěn v Centre Georges Pompidou v Paříži. Satie rozchod nesl velmi těžce. Celých následujících 30 let psal své bývalé lásce dopisy, které ovšem nikdy neodeslal. Další ukázkou ze Satieho tvorby bude teď píseň Je te veux, tedy ve volném překladu Toužím po tobě. Nejprve si ji poslechneme v podání sopranistky Patricie Pettibone, kterou doprovodí violončelista Christian Pierre Lamarca, a poté zazní v orchestrální úpravě s kytarovým sólem. Hrát budou Gerald Garcia a Státní filharmonie Košice pod taktovkou Petra Breinera.

Na konci 90. let 19. století se Erik Satie z finančních důvodů odstěhoval z centra Paříže a následující léta prožil ve velké chudobě a zapomenutí. V 90. letech si jej ovšem jako, řekněme, maskota vybrali mladí francouzští autoři Pařížské šestky a dopomohli mu k novému oživení zájmu o jeho tvorbu. Před svou smrtí vstoupil Satie do komunistické strany Francie. V závěru života se jeho zdraví začalo stále zhoršovat, a to i díky nadměrnému pití alkoholu. Cirhóza jater, zápal plic a těžké roky strávené v chudobě a askezi si vybrali svou daň. 1. července 1925 Erik Satie ve věku 59 let v jedné z pařížských nemocnic zemřel. Když po jeho smrti Satieho bratr Darius Milhaud a další dva přátelé vstoupili do pokoje v Arkej, ve kterém Erik Satie bydlel skoro 30 let, byli šokováni jeho chudobou. Postel, židle a stůl, spolaprázdný šatník s 12 naprosto identickými sametovými obleky, starý nepoužitý klavír a dál už jen jeho rukopisy a deníky. Jako další ukázku ze Satieho tvorby jsem teď pro vás vybrala tři tokátové věty s názvem Jack in the Box. Hrát bude Jan Vrána.

Život Erika Satieho byl jako na houpačce. Střídali se v něm periody úspěchu, obdivu a slávy s výsměchem a ústraním. Jeho hudba znamenala nový směr od impresionismu k dalším moderním a novým směrům. Za 59 let stihl vystřídat několik církví, náboženských spolků, uměleckých hnutí a sdružení a také zkomponovat řadu ojedinělých skladeb. Z originálních podnětů jeho odkazu čerpali jak jeho současníci Claude Debussy, Maurice Ravel či Igor Stravinsky, tak skladatelé následujících období jako John Cage, Morton Feldman, Christian Wolff, Steve Reich a další. Síla jeho odkazu tkví v nenápadnosti a zdánlivé jednoduchosti jeho díla. Jean Cocteau říká, jsou díla, jejichž důležitost tkví v jejich hloubce a málo záleží na jejich kalibru. Satieho nejmenší skladba je malá jako klíčová dírka. Vše se změní, jakmile k ní přiblížíme oko. A my teď obrazně řečeno přiblížíme oko, nebo spíš lépe řečeno ucho, k Satieho klavírnímu valčíku s názvem Poudre d'Or, tedy Zlatý prach z roku 1901. Hrát bude Philippe Entremont.

Nejznámějšími skladby Erika Satieho jsou jeho klavírní cykly Gymnopédie, Gnosien a Vexation z roku 1893 z cyklu Page Mystic, tedy mystické stránky. Mezi jeho další četná klavírní díla patří čtyřruční svita Trois morceaux en forme de pouvoir, tedy tři kusy ve tvaru hrušky, která dokládá jeho smysl pro mystifikaci. Na počátku 20. století vytvořil také celou řadu klavírních cyklů předjímajících estetiku dada a uměleckého směru nová věcnost. V té době se také díky podpoře mladých skladatelů z pařížské šestky mohl začít věnovat větším formám a vznikla mimo jiné jeho opera, symfonické drama Sokrat na Platónovy texty, která je jedním z prvních projevů estetiky neoklasicismu v evropské hudbě. A následovaly tři balety Paráda s instrumentací nestandardních nástrojů, jako je siréna nebo psací stroj, Merkur a Relash s doprovodnou filmovou sekvencí, plně nesené cirkusovou estetikou. Dnešní vzpomínku na Erika Satieho uzavře teď Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který bude řídit Ondrej Lenár. Zahrají Satieho Gymnopédie číslo 1.

0: Hudba podle kalendáře.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, potisk trička, bilabil CZ.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
12: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
13: Tohle je Klasik Praha.
14: Koncert bez smokingu vám přináší
13: Klasik Praha.
15: Dnes večer se na Klasik Praha zaposloucháme do hudby německého hudebního skladatele, dirigenta a klaviristy Johannesa Brahmse. Brahms je často považován za posledního velkého skladatele klasické německé hudební tradice, která sahá přes Beethovena, Mozarta a Haydna až k Bachovi. Brahms byl univerzální skladatel, skládal díla orchestrální, komorní i vokální, s výjimkou opery. Plodný byl především v oblasti vokální, napsal na 300 písní a duet a mnoho skladeb sborových a kantát. Brahmsovou doménou byl ovšem klavír. Byl to nástroj, který nejlépe znal a také virtuózně ovládal. Proto také svou opusovou tvorbu z let 1853 až 4 začal třemi sonátami a skládal také skladby pro 4 ruce a 2 klavíry. Původně čtyřruční formu mají také jeho proslulé uherské tance z let 1869 a 1880. Ale i v komorní hudbě s více nástroji převažují díla, ve kterých se uplatňuje klavír. Ať už jsou to klavírní kvartety, tria, sonáty pro housle nebo violončelo a klavír, či klavírní kvintet opus 34. Brahms také složil 2 klavírní koncerty. První z nich, D-moll opus 15, z roku 1860 je nesený v duchu romantismu a při premiéře v Lipsku propadl. Druhý, B-dur opus 83, vznikal v letech 1878 až 81. Je to interpretačně náročná skladba. Max Reger ho označil za největší od doby klavírních koncertů Beethovenových. První takty tohoto koncertu složil Brahms během své dovolené v Itálii roku 1878. Práci na něm však přerušil kvůli komponování houslového koncertu a dokončil jej až v roce 1881. Skici koncertu poslal svému příteli, vídeňskému chirurgovi a amatérskému hudebníkovi Theodorovi Billrothovi se slovy, že mu posílá pár drobných klavírních kousků. Nešlo ovšem o nic jiného než typickou brahmsovskou sebeironii. Hotové klavírní dílo totiž svým rozsahem převyšovalo i do té doby vzniklé Brahmsovy symfonie. Nemluvě o tom, že šlo o nejrozsáhlejší klavírní koncert, jaký byl do té doby napsán. Premiéra díla

0: zazněla v listopadu 1881 v Budapešti a byla přijata s obrovským nadšením. Orchestr řídil slavný Hans von Billow a klavírní part přednesl sám autor. Dnes večer ovšem tento koncert zazní rovněž ve skvělém provedení, kdy u klavíru bude klavírista a dirigent Daniel Barenboim a Staatskapelle Berlin bude řídit dirigent Gustavo Dudamel. Tak vám přeji krásný večer.
1: Koncert bez smokingu
2: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM. Bez hudebních ukázek můžete naše pravidelné pořady poslouchat také na webových stránkách a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Dnes si v tomto pořadu představíme mladý komorní soubor, který originálním způsobem propojuje folklor s klasickou hudbou. Je to kvinteto tvořené smyčcovými nástroji, akordeonem a cymbálem. Jmenuje sem Use Equality a dnes si mimo jiné poslechneme i ukázky z jejich eponymního debutového alba, které vyšlo v loňském roce. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám zástupce souboru Use Equality, houslistu Viktora Janoštína, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Cymbálistu Michala Procházku, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: A kontrabasistu Lukáše Holubíka, dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Tak ještě před natáčením se tady strhla živá debata, v kterém roce vlastně váš soubor vzniknul, tak kdy to tedy přesně bylo. Nemusíte na den, ale...
3: No, dopočítali jsme se, že to datujeme k datu našeho, dalo by se říct, prvního koncertu, který proběhl v srpnu 2022.
2: Takže to bude už čtvrté výročí. Možná k tomu názvu, kdyby to posluchači úplně nerozklíčovali z té zvukové podoby, tak tedy to Muse, to je jako music, hudba, a Equality, druhá část toho názvu, tedy psáno s Q, to je jako rovnost, řekněme. Tak co jste chtěli tímto názvem vlastně vyjádřit?
5: Ona ještě původně asi Muse mohla být taky Můza.
2: Taky Můza.
5: Která nás vlastně mohla nějak políbit a inspirovat. A váží se k tomu vtipná storka nebo příběh, kdy naše přítelkyně porazily umělou inteligenci, se kterou jsme se samozřejmě tehdy už taky radili, jak bychom mohli pojmenovat naše těleso.
2: Už v tom roce 2022.
5: Přesně tak, jo. Přesně tak. Nicméně, je to možné, že ano?
3: Je to tak, byli jsme úplně bezradní.
5: Ano. A naše přítelkyně různě přemýšleli a potom přišli tady s tou spřeškou. Vy pořád mícháte Muse, Muza a Equality, rovnost. Proč se neuděláte spřešku? A tak vznikl náš název.
2: No a ta rovnost, to vyjadřuje tedy, co to má znamenat, že všechna hudba si je rovna nebo něco takového?
4: Zjednodušeně jde přesně tady o toto, protože od začátku jsme do toho vstupovali s tou myšlenkou původně teda pokládat ten žánr folklorní hudby a vážné muziky vedle sebe a poukazovat na ty stejnosti, rozdílnosti, propojení a vůbec vztah těch jako dvou muzik, ale potom k tomu přišly také další žánry, kterým se všichni věnujeme, také třeba v dalších hudebních projektech, kde působíme, a z toho tedy vlastně to Equality.
2: Možná bychom tedy rovnou mohli říct, kde ještě jinde hrajete, kromě tohoto souboru. Můžeme začít třeba Viktorem Janoštínem.
3: Tak já momentálně ještě studuji na Akademii muzických umění a od roku 2025 vlastně jsem členem Orchestrální akademie České filharmonie a spolupracuji na edukačních koncertech edukačního centra České filharmonie například.
2: Lukáš Holubík už je členem České filharmonie, je to tak?
5: Ano, mám čerstvé po definitivě. A ještě zajímavé, že jsme se s Viktorem vlastně potkali v Praze díky folklornímu souboru Rosenka, který je pod Davidským divadlem. A tam jsme se dali dokupy a začala naše společná cesta pražskými ulicemi a pražskýma kulturníma podnikama, ve kterých jsme vlastně primárně nebo prvotně produkovali hlavně folklor.
2: Víte, to jsem ani nevěděl, že Davidské divadlo má folklorní soubor.
5: Ano.

0: Teda, ano. Stabilní normálně, jako nebo pro účely jenom nějakého představení?
1: Je to stabilní, funguje v podstatě jakoby formou kroužku nebo něčeho takového pro děti. Aha. A ty možná budeš, Viktore, vidět líp, tam je 11 skupin nebo kolik?
2: Přesně to nevím, ono se to dělí na více podskupiny ještě a ještě menších podskupin na různé věkové kategorie, ale je tam určitě přes 10 skupin, dohromady bych tak typoval.
0: Aha. Dobře, kde ještě působí cymbalista Michal Procházka?
3: Tak jak už napovídá ten můj nástroj, tak jsem členem mnoha cymbalových muzik v podstatě od útlého dětství. A krom toho se hodně věnuju hudbě populární. Mám třeba hip-hopovou kapelu Bartleby, kde hraju na cymbal. Hostuju v kapele Petra Bendeho, v kapele Lidověk, Matěje Štrunce. A v podstatě, tak jak to v tom hudebním životě každého muzikanta je, ty projekty vznikají, expirují a vznikají nové, takže se střídám v různých tady těch, dejme tomu, i fusion a multižánrových projektech napříč celou republikou.
0: Takže to jste asi jediný cymbalista v republice hrající hip-hop, nebo víte ještě o někom jiném?
3: No zrovna u toho hip-hopu bych řekl, že možná ano, ale stran těch populárních žánrů jiných, tak myslím, že je nás více těch cymbalistů, co jsme se rozhodli jít za ty hranice, kam ten nástroj je vlastně, za kterýma je upevněn, takže určitě je nás víc v Česku, i na Slovensku, i v Maďarsku, takže to bych neřekl, že bych měl nějaké prvenství v tomto.
0: A to je hip-hopová skupina s českými texty nebo anglickými? Jo?
3: Je to tak, texty jsou české, je to kompletně v češtině a složení kapely je basová kytara, bicí, cymbál a vokál.
0: Nikdo jiný už tady hip-hop nehraje teď aktuálně.
1: Kdyby se repoval do folkloru, ale...
2: Ale ještě s námi hrají taky můj bratr Lukáš Jenoštín a akordeonista Jaromír Žižka.
0: To je důležité zmínit určitě.
2: Ano, právě Jaromír hraje v kapele Docuku, anebo ještě další Shadow Quartet. A bratr, jak jsme mluvili o té Rosence, tak teďka právě je primáš toho souboru Rosenka. A společně fungujeme v různých cymbálových muzikách, cymbal music. Máte podle mě ještě možná Midnight Coffee Session by stálo za zmínku.
3: Je to tak. A možná je dobré taky říct, že pod tím edukačním centrem České filharmonie vlastně působíme my, co jsme tady, Lukáš, Viktor a já, všichni.
0: Takže vy se věnujete i klasickému cymbálu. Jako...
3: Hlavně.
0: Ano. A studoval jste to někde? Dá se někde studovat u nás klasický cymbál?
3: Studovat cymbál je možností spoustu v Česku. Máme konzervatoře v Brně, v Kroměříži, nově v Olomouci a v Ostravě. A to je zajímavé a myslím, že důležité zmínit. Konečně se od vlastně loňského září dá cymbál studovat v Česku na vysoké škole.
0: No, no.
3: Je totiž nově otevřený na Ostravské univerzitě a vyučuje ho tam Daniel Skála. Takže konečně se nám to povedlo, trvalo to spoustu let a tak máme teďka takové pořád ještě oslavy.
0: Tak Ostrava je zase před Prahou, jak už to tak často bývá. Aspoň nemusí tedy zájemci o vysokoškolské studium cymbálu jezdit do Maďarska, jak tomu bývalo dlouho, že?
3: Je to no. Tak, no. Jezdilo se do Maďarska, kde už s velkou tradicí je cymbál vyučovaný na Akademii Ference Lista. A potom je taky možnost, pokud se bavíme o tom vysokoškolském vzdělání, navštívit nebo navštěvovat Akademii v Banské Bystrici.
0: Já jsem se dočetl, že vy jste vznikli vlastně při pražské AMU, Viktor tam ještě stále studuje, tedy jak říkal, vy jste tedy většina z vás absolventy tohoto ústavu, nebo jak to máte?
1: My jsme se tam s Viktorem potkali právě po Rosence, kdy já z Rosenky odešel, neměl jsem už na to nějak čas, nicméně naše cesty se dál potkávaly právě na AMU a jednou dnes jsme se potkali s tím, že bychom se rádi někam posunuli a začali na tu hudbu přemýšlet jinak a posunuli ji i do míst, kde třeba běžně nezazní, jak to podat formou, která by té hudbě neuškodila, ale zároveň oslovila lidi, kteří by si to běžně nepustili, anebo i jak se dostat do míst, kam se ta hudba běžně nedostane. A z tady těch původních myšlenek jsme se postupně dopracovali až k tomu konceptu Music Quality a využili jsme právě těch kontaktů, že s Michalem jsme se zase znali z jiného folklorního uskupení a tak se začaly propletat ty cestičky z různých kapel, ale původní myšlenka byla tato.
2: Nás zrovna tady napadlo, že abychom mohli nějak jako promítnout naše kořeny i do té klasické muziky, protože ten zvuk toho tělesa je samozřejmě specifický a pojí se s lidovou hudbou a my se vlastně taky věnujeme, že jo, lidové hudbě. A tak jak jsme právě kouleli, jak to vymyslet, jak vybrat nástroj, nástroje a tak. A nakonec jsme právě, jak říká Lukáš, skončili na tomto uskupení, které se od té doby nemění, za což jsme vděční. A začali jsme vlastně tím, že jsme aranžovali skladby, které jsou především nějakým způsobem inspirované právě lidovou hudbou, ale jsou přitom napsané brkem nějakého hudebního skladatele.
0: Vy jste zmínil ty kořeny, to by ještě možná mohlo být zajímavé říct, protože všichni jste říkali, že máte zkušenosti s tou cymbálovkou, ovšem samozřejmě v různých regionech se ta hudba dost liší, je v tom velká pestrost, tak z jakých krajů vlastně pocházíte a co je tam třeba pro tu místní lidovou hudbu typické?
1: Když začnu za sebe, tak já pocházím ze Strážnice, tam má folklor velkou tradici, každoročně je tam pořádaný mezinárodní folklorní festival na konci června, takže to je můj kořen a mé zázemí. Přičemž je pro mě třeba zajímavé, že Slávek Volavý, což byl velký propagátor právě folkloru ve Strážnici a taky vytvořil spoustu krásných písniček, které se dodnes hrají, tak pokud se nepletu, tak nastoupil na studium i na Pražskou konzervatoř, tak tam ještě pro mě byla taky hezká spojka, kdy jsem se já zpátky odřítl na té konzervatoři a teď se snažíme na to zase navázat a posunout tu hudbu někam dál s tím zázemím Strážnice, které jsem si jako sebou přinesl.
0: Odkud pochází Viktor?
2: Já pocházím ze Zuberce, což je na Slovensku, na severním Slovensku, v Západních Tatrách. A ten kontakt s folklorem nebo s lidovou hudbou jsem měl prakticky od malička, protože jsem vyrůstal v Muzeu Oravské dědiny, což je skanzen jako open air muzeum. A i s bratrem samozřejmě jsme tam vyrůstali spolu a rodiče nás vedli vlastně, táta spíš k lidové tradici a mamka nás cvičila v klasické hudbě, takže to propojení tam prostě je od malička.
0: Je v něčem nějaký zásadní rozdíl mezi tím slovenským folklorem a třeba tím moravským, nebo to tak jako různě splývá a navazuje?
2: Já si myslím, že ten rozdíl je veliký, ale zároveň nějaký. Zkrátka v té stylovosti, v té instrumentaci nebo v temperamentu těch písní, tam se samozřejmě to liší na základě toho, v jaké oblasti geograficky například se nacházíme, ale ty emoce, to, co ta lidová hudba chce říct, si myslím, že se potkává ve všech regionech stejným způsobem jako u lidí.
0: A ty stylové rozdíly třeba, kdybychom měli jít do detailů, tak jaké tam jsou?
2: Tak například u nás na té Oravě, tak my nemáme vůbec cymbál, proto jako pro mě pojem, že cymbálovka patří do folkloru, byl vlastně nový. Takže nikdy jsem se s tím nějak ani nestotožňoval. Máme cymbál, tak jsme lidová kapela. Což jsem například vypozoroval na Moravě, že tak to spojeno je. My, ta autentická muzika na Oravě, jak na tom Slovensku, ne všude, samozřejmě mluvím teďka o tom severním Slovensku, tak tam nemáme ani velkou basu, třeba jako normálně kontrabas, ale spíš předělané čelo, jenom takové jako přenosné. A je to dané zase tím, že to bylo v horách, vysokomoc se tam ty trendy nedostávaly.
0: Cymbál se tam nedal vytáhnout.
2: Ten možná, se tam nedal vytáhnout, těch hor, jedině helikopterů.
1: S čímž má Viktor bohaté zkušenosti.
0: Dobře, no a potom samozřejmě na tom jižním Slovensku, tam je to zase už blíž
2: samozřejmě Maďarsku, to už tam ono, už je to zase už na středním jiném, Slovensku vlastně ten cymbál už potom funguje.
0: Rozumím. Odkud je Michal?
3: No to se z toho Zuberce musíme vrátit zpátky na tu jižní Moravu a dokonce ani ne zas tak daleko od té Lukášovy Strážnice. Já totiž pocházím ze Ždánic, který spadá do regionu Hanáckého Slovácka. Je to v podstatě nějakých 40, asi tak nějak Lukáši, že? 40 kilometrů od Strážnice. A u nás teda, jak jsme řekli, ta tradice cymbálu v rámci cymbálové kapely je a je velice silná, takže i se to odrazilo v tom mém celém jako hudebním vyrůstání, protože jsem s tou cymbálovou muzikou jako cymbalista byl v podstatě úplně od počátku spojen. A má to tak, řekl bych, většina těch cymbalistů, kteří jako malí začínají na té Moravě hrát na ten nástroj. Čili to je první žánr hudby, s kterým se my dostaneme do kontaktu a který nás formuje. Potom, když se chceme věnovat více té klasické muzice, dneska už je super, že na Zuškách po jižní Moravě učí cymbalisti, kteří mají vzdělání, mají minimálně konzervatoře, případně i vysoké školy, to znamená na té umělecké škole se ten žák setká s tou klasickou muzikou. Pak už je různé to, nakolik ji přijme, nakolik se jí začne věnovat nebo zůstane třeba u té folklorní muziky. Spoustu lidí zůstane v tom folkloru, ale ti, kteří se rozhodnou věnovat té klasice, je super, že dneska už můžou, protože na těch Zuškách bych si troufl říct, že to zázemí už je dobré v tom oboru a potom můžou pokračovat na těch konzervatořích, případně dneska už na té vysoké, nebo můžou jít na to Slovensko, na vysokou nebo do Maďarska.
0: Já myslím, že je nejvyšší čas konečně si už pustit nějakou ukázku z vašeho tedy loni vydaného debutového alba. Bude to Vivaldiho triová sonáta D-moll La Folia, což je tedy prastaré harmonické schéma využívané napříč staletími, určitě se objevuje i v lidové hudbě. Jak jste vlastně pojali tady tu skladbu? Jak jste se třeba odchýlili od originálu v tom vašem aranžmá?
1: No, primární výhybka byla určitě instrumentální, jako instrumentační, kdy jsme právě využívali ten cymbál a akordeon. Nicméně, myslím si, že velkou inspirací se shodneme, že pro nás byl Giovanni Antonini. My jsme s ním měli zkušenost právě ze zmiňované studentské filharmonie, kdy jsme s Viktorem třeba působili právě pod Českou studentskou filharmonií, kde se i studenti dostanou do kontaktu s dirigentama, kteří běžně dirigují abonentní koncerty České filharmonie. A nějak jsme se ho snažili naposlouchat, kde vlastně sám ten Giovanni Antonini působí. Narazili jsme na jeho soubor Il Giardino Armonico, kteří právě mají zpracovanou La Folie, a po poslechu nebo náslechu spousty nahrávek jsme vlastně dostali, nebo nabili jsme dojmu, že právě ta jejich verze, to jejich podání nejvíc drží pohromadě, nejvíc nás oslovilo a dává nám největší smysl. Takže to byl kámen základní, od kterého jsme se odráželi, a ve spoustě momentů to bylo pro nás inspirací, ale samozřejmě jsme se museli vypořádat s tím, že takhle prostě v pěti lidech a s tou jinou instrumentací přijdou určité úskalí, které jsme museli vyřešit po svém.
0: Pojďme si tedy teď tuto Vivaldiho skladbu poslechnout v podání souboru Muse Equality. Jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha v podání souboru Muse Equality, který propojuje klasickou hudbu s folklorem, a jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty. Jsme teď poslouchali Vivaldiho triovou sonátu D-moll La Folia, ukázka z jejich nového alba, které tedy vyšlo v loňském roce. Před chvílí jsme si povídali o tom, z jakých regionů pocházíte a jaké folklorní vlivy máte v krvi, tak ještě jsme to vlastně nezmínili ohledně vašeho akordeonisty Jaromíra Žižky, tak abychom měli tu mapu kompletní, tak ještě tedy odkud pochází on?
1: On právě pochází z Jablunkova, kde nám to hezky dává. Dva Slováci ze severu, jeden ze severní Moravy, Čech už akordeonista, a potom dva Jižani.
2: Hezký most.
0: Ano, a navíc z Jablunkova je to blízko do Polska a tak dále, že jo, takže tam už možná jsou i nějaké vlivy takové přeshraniční. No, já jsem se díval ohledně toho vašeho alba, to mě pobavilo, že jeden z hudebních režisérů se jmenoval Marek Cimbal, tak mám radost, že je to opravdu tím folklorem prostoupeno skrz naskrz i po této produkční stránce, kde jste to album vlastně nahrávali?
2: No, poštěstilo se nám dostat se do studia HAMU, kde taky je potřeba, aby si studenti hudební režie dělali nějakou praxi, takže jsme se spojili se studenty, zároveň jsme zjistili, že jsou to naši kamarádi, kteří zrovna jsou v posledním ročníku, kde měli za úkol nahrát celé album, takže jsme využili možností, které nám dala naše škola, a vůbec toho nelitujeme, protože prostředí bylo perfektní a s klukama jsme si sedli. A ta práce, si myslím, že se shodneme, že probíhala nadstandardně dobře.
0: Na tom albu máte skladby opravdu různých kultur a stylů, různých historických období. Kolik vlastně zemí se vám tam podařilo obsáhnout dohromady na tom CDčku?
2: Co by ty chtělo počítat?
3: To je zrovna otázka.
0: No, ale určitě Itálie, Rumunsko, že jo.
3: Tam Rumunsko, je tam Maďarsko.
2: Budou to jednotky, desítku nepřestřelíme, ale určitě jsme kolem 5-6 zemí.
3: To určitě bude, no.
0: Jak vznikají ta aranžma? Pracujete tedy na nich nějak kolektivně, že si třeba dotváříte své vlastní party, nebo je tam nějaký hlavní aranžer, který prostě rozdá noty a je to hotovo? Jak to máte?
3: No, funguje to většinou tak. Ono totiž aranžovat ty skladby do tohoto složení hlavně ze začátku pro nás bylo takovým velkým bádáním. Naštěstí nás to teda hrozně bavilo, takže jsme se velice často dostávali do různých zákoutí, z kterých jsme potom museli couvat ven, protože jsme zjistili, že tudy cesta nejde. Čili hodně to bylo o tom, že se něco napsalo, někdo z nás, většinou Lukáš, Viktor nebo já, ale samozřejmě i kluci, co tady dneska s náma nejsou, Jarda s druhým Lukášem, Viktorovým bratrem, tak taky občas něco píšou. Takže vždycky se něco napsalo, na zkoušce se to zahrálo a upravovalo. Zpočátku toho upravování bylo fakt dost, protože jsme ještě pořádně neměli ani prozkoumané ty nástroje těch našich kolegů, takže často jsme psali věci, které se třeba hrály krkolomně, nebyly příjemné, takže ze začátku to bylo opravdu velké dobrodružství. Teď si myslím, že už si to trochu sedlo, každý už víme, co můžeme od kterého nástroje a našeho spoluhráče očekávat, a funguje to hlavně tak, že většinou, když někdo přijde s nějakým nápadem, co bychom mohli hrát, tak po diskuzi, kde si to odsouhlasíme nebo ne, se toho prostě chopí, nastuduje, co může, napíše, co může, a potom, až je to napsané, tak si řídí, ale to už je spíš dílo jako hodně i kolektivní, si řídí ten nácvik a tam už připomínkují všichni, a je to takový živý proces, a je to, myslím si, že jsme se v tom trošku tak našli, že to je pro nás zajímavá práce a baví nás společně vnímat se vzájemně a utvářet ten jako společný náhled a výsledek toho, jak to vlastně bude znít.
0: To jste mi už rovnou odpověděl na další otázku. Právě jsem se chtěl zeptat, kdo tam v uvozovkách dělá dirigenta, nebo kdo se stará o to nastudování, takže to dělá vždycky autor té konkrétní úpravy.
1: Dá se to tak říct.
2: Je to tak, ale zároveň máme otevřené pole a jsme rádi, když každý se zapojuje. Že právě rádi bychom se uzatřeli do toho, že jeden to vede, a zatím se snažíme být demokratičtí, když to má jisté úskalí. Ale jsme právě rádi, když každý je proaktivní a do té kapely přinese kus sebe i v názoru třeba na tu hudbu, co hrajeme.
0: No, já si právě říkám, že to musí být docela náročné, třeba konkrétně zrovna u toho cymbálu, když člověk na ten nástroj sám nehraje, pro něj něco napsat, že jo. Já jsem si jednou otevřel tu tabulku nějakou na internetu, jak se tam ty struny všelijak kříží a tak, a šla mi z toho hlava kolem, jako, jo? To nemůže být asi úplně.
2: To Michal do dneška.
3: Je to přesně tak, hlavně když mi kluci nechají hrát klavírní party, protože ono to sice ty nástroje jako působí, můžou působit podobně, jenže ten klavírista má pořád 10 prstů a dvě zcela oddělitelné ruky ve smyslu, že když mu například levá ruka nějaké tóny drží, tak pravá může artikulovat volně nezávisle na té levé a to bohužel cymbalista nikdy toho nedosáhne, protože on má pedál jenom jeden, buď má všechny struny otevřené, anebo má všechny zatlumené. Mm-hmm. Takže toto byl třeba oříšek, který jsme určitě na začátku řešili.
0: A většinou hrajete dvěma paličkama nebo čtyřma?
3: Tak většina hraní je se dvěmi, ale myslím si, že dneska už je docela běžné, že v klasické hudbě se používají také tři paličky nebo čtyři a používají se i další techniky jako pizzicata, hrajeme flažolety. Těch variant a barev zvuku, které ten cymbalista může vytvořit, je skutečně hodně. Hmm.
0: Pojďme si pustit další ukázku. Teď nás čeká třetí věta z Haydnova klavírního tria číslo 39, kterému se někdy přezdívá tedy cikánské právě kvůli té třetí větě, která je napsána Rondo Alongareze, maďarské rondo. Tak pojďme si teď poslechnout v podání souboru Music Quality. Jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty na Rádiu Klasik Praha.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešními hosty pořadu Hudba v miléniu jsou členové souboru Music Quality, ansamblu, který propojuje klasickou hudbu s folklorem. Hrají v obsazení dvoje housle, cymbál, akordeon a kontrabas. A právě teď jsme slyšeli tedy v jejich podání Haydnovu hudbu. Byla to třetí věta ze známého klavírního tria číslo 39, přezdívaného někdy cikánské. Když jsem říkal dvoje housle, vy jste se tak usmál. Je tam i viola někdy, že? Nebo jak to funguje?
1: Stává se to, že Lukáš právě Viktoru mladší brácha, přesedla na violu. Dokonce jsme nedávno využili jako violistu v triu, které jsme objevili, respektive náš známý to objevilo na Strážnickém zámku v archivech Magnisů. A asi to byla přímo autorská tvorba zapisovatele z toho zámku, tak jsme právě využili Lukyho, aby hrál violu, která v tom předpisu byla, a zhostil se toho teda bravurně.
2: No tak my jsme to právě vždycky řešíme, kdo co bude hrát, třeba u těch houslí, že kdo bude hrát prim, kdo do sekund. A tady měl zrovna takové jako chtění, že by si zahrál ten prim, jenže já už jsem nechodil do 4. a do 5. a 6. ročníka na konzervatoři, kde se právě viola jako vyučuje u houslí. Takže zase to na něho padlo.
1: Takže se z toho Viktor hezky vykroutil.
2: Já se z toho vykroutil. Lukáš tím, že právě naopak
3: takže
2: navštěvoval.
3: Takže musí hrát ten druhý hlas.
2: To, co na něj zůstane. Já jsem zkrátka neschopnější v tomhle.
0: No taky máte akordeon v kapele, to znamená, všichni musíte ladit k akordeonu, že jo?
4: Je to tak? To je často velký oříšek, protože ten cymbál, obecně ten nástroj prostě trpí na změny teplot, změny vlhkostí a to ladění, ačkoliv dneska už jsme docela daleko v té konstrukci a pořád se inovuje ta konstrukce cymbálu a vylepšuje, tak pořád ten nástroj je dosti náchylný na právě tady ty změny prostředí. A ten akordeon naopak se dá říct, že je pořád stejně naladěný. Čili je pro nás občas trošku takovým oříškem, když máme hrát koncerty v kostelech, třeba v nějakých na podzim nebo v zimě, to je už velký oříšek, protože když v tom kostele je třeba 5-6 stupňů, tak to znamená, že celý ten cymbal se třeba nadladí ze 442 třeba na 445. Takže já už s tím musím počítat, když ho připravuju na ten koncert, že ho naladím třeba na 438, abych potom byl 442, jako je ten akordeon. Ale pořád je to trošku loterie. Nikdy nevím, jestli on tam úplně dojde, nebo jestli zůstane kousek pod tím akordeonem. Nicméně myslím si, že zatím se nám to daří zvládat a že jsme si našli právě v tom, nebo já jsem si jako ladič toho nástroje našel nějaký systém. A ten stejný problém nám nastává tehdy, kdy naopak v létě hrajeme na pódiu, na které svítí slunce. Tak ta černá rezonanční deska se rozžhaví, celý nástroj, ale nejde nahoru, ale teď pro změnu dolů.
2: Nejcitelněji jsme tenhle problém vlastně vnímali v rámci koncertu České televize, benefičních koncertů České televize, a to právě probíhalo v prosinci a to vím, jak jsme do poslední chvíli trnuli, jestli to vydrží a jak to nakonec bude ladit, je to přímý přenos a to, tak jsme se jen modlili, že jak to dopadne, a naštěstí to dopadlo.
0: Jo, to byl ten adventní koncert, kde jste vystoupili vlastně teď v prosinci 25, že jo?
2: Je to tak.
0: Takže kdyby si to chtěli posluchači najít, tak myslím, že na internetu určitě je k dispozici záznam. Já se omlouvám, že furt mě ten cymbál to fascinuje, jako, protože to tady nemám tak často, že jo, někoho, kdo hraje na cymbál. To se dá ladit i během toho koncertu, třeba průběžně, nebo to musíte připravit předem?
4: To určitě moc nedá během koncertu, protože dá se třeba doladit jedna struna, když povolí, ale troufám si říct, že na nástrojích, které jsou dobře udržované, tak se to nestane během koncertu zas tak jednoduše. Takže je to všechno o té přípravě před koncertem. Někdy ten nástroj vydrží naladěný třeba i na dva koncerty, na tři. Všechno záleží na těch teplotních a vlhkostních skocích. Takže když je třeba tady to, teďka máme takových jako přes den 20 stupňů, v noci 15-16, tak to si myslím, že ten nástroj i v autě dokáže vydržet celkem naladěný a je to pro něho takové příznivé. Nicméně, když jezdíme na koncerty právě v té zimě nebo v létě, kdy on se v autě ohřeje nebo naopak tam zmrzne, tak ladím v podstatě před každým koncertem.
0: Říkal jste v autě, tak z toho už vyplývá, že si cymbál vozíte. Není to třeba jako Stenveje v koncertních síních, že by člověk jenom usedl a hrál, že jo? Ale musíte si ho převážet. Tak to jsme si už říkali před natáčením, ale ať to slyší posluchači, kolik to váží.
4: Ty nástroje můžou vážit, teď se bavíme o těch koncertních, tak můžou vážit tak od 70 do 90 kilo, čili cymbalista musí mít opravdu spoluhráče dobré kamarády, protože sám si ten nástroj nepřenese. Manipulovat si myslím, že může s ním velmi omezeně a postavit na nohy ho pravděpodobně sám asi nezvládne. Voda. Jsou takové krkolomné triky, ale trpí zase konstrukce toho nástroje, takže jsou k tomu potřeba dva lidi.
0: Ale říkal jste, že svítá na lepší časy, protože už existují i novější typy, které používají karbon místo kovu?
4: Je to tak. Samozřejmě říkal, schválně jsem záměrně zmínil, že váha 70 až 90 kg je u koncertního nástroje, ale dneska se dají kupovat nástroje, kterými cymbalisti říkáme lightky, odlehčené verze. A to jsou nástroje, kde je ušetřeno trošku materiálu jak na korpusu, tak třeba na nohách. Ty nástroje nemají víko, nebo většinou nemají víko. A u takových nástrojů se dokážeme dostat, řekl bych, na takových 55 až 60 kilo. No a potom je další stupeň, kdy si výrobci začali hrát už s takovým srdcem toho nástroje, což je ta konstrukce z nějaké těžké slitiny kovu, která drží ten tah těch strun, ta je uvnitř nástroje a je důležitá pro tu stabilitu ladění. A ta těžká slitina se začala nahrazovat lehčími kovy, někdo používá i právě ten zmíněný karbon, a v takovém případě se dramaticky snižuje váha té nejtěžší součástky nástroje. A myslím si, že v takovém případě se budeme schopni dostat už na něco přes 40 kg, což už je velmi příznivá váha a v takovém případě s takovým nástrojem už ten cymbalista dokáže sám manipulovat. A je to opravdu velká pomoc, když třeba vyjíždí na koncert, tak najednou nepotřebuje, aby ho někdo vyzvedával, nebo nepotřebuje říkat sousedovi, aby mu pomohl naložit nástroje, ale už to zvládne sám, to je velká pomoc.
1: Necymbalisti vyhlíží tuto světlou budoucnost.
2: Bohužel nás se to netýká, protože
0: máte karbonové smyčce, ale to vám moc neulehčí, že jo? No?
4: Bohužel naší kapely se to moc netýká, protože já mám nějakou zvukovou představu o tom nástroji a zatím se mi nepodařilo hrát na tu odlehčenou variantu, která by hrála natolik dobře, abych ji chtěl používat tady v naší kapele, aby splňovala ty nároky moje na zvuk toho nástroje v rámci Muse Equality. A nicméně, ať na to, nechci, aby to vyznělo, že ty nástroje haním, já si myslím, že vlastně na to, kolik oni váží, tak ten zvuk je velice slušný a využitelný v 90% příležitostí k hraní.
0: Tak já moc děkuji za toto cymbálové okénko. Vše, co jste chtěli vědět o cymbálu a báli jste se zeptat, Michal Procházka spolu s Viktorem Janoštínem a Lukášem Holubíkem jsou dnes našimi hosty, členové souboru Muse Equality. Tak můžeme si, myslím, pustit další hudební ukázku. Teď tady máme skladbu autora, který má moc pěkné jméno, jmenuje se Tony Muréna, což bych si myslel, že je nějaká přezdívka z trampské osady, ale byl to teda italský akordeonista. Víte o něm něco bližšího nebo o té jeho skladbě, kterou jste natočili? Indifference.
1: Vždycky říkáme, že v překladu indifference je lhostejnost. A Tony Muréna byl známý spoluprací například s Grappelim či Django Reinhardtem. A u této skladby je zajímavé, že většinou se snažíme třeba něco skultivovat, nebo se folklorní motivy kultivovaly, a tady naopak Jarda, náš akordeonista, chtěl k té, dejme tomu až jako zpěvné formě tady té písně, vytvořit něco vážnějšího, serióznějšího, takže jsem tam přidal krásnou kadenci úvodní klasického střihu, která aspoň na začátku nás přetáhne do kostela, nebo dotáhne do kostela, kde si můžeme využít až takový varhaní nádech akordeonu, což diváci nebo posluchači uslyší té další ukázce.
0: Tak pojďme si to poslechnout, skladba, která tedy propojí jazz, akordeon, chrámovou hudbu a ještě mnoho dalšího. Jmenuje se Indifference a zahraje nám jí soubor Muse Equality, jehož členové jsou dnes našimi hosty.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha s členy souboru Music Quality, Viktorem Janoštínem, Michalem Procházkou a Lukášem Holubíkem si povídáme v dnešním pořadu Hudba v miléniu. Toto byla ukázka z jejich debutového alba, které vyšlo v loňském roce, skladba Indifference od italského akordeonisty Tonyho Murény, ve které se tedy představil se svým parádním číslem akordeonista Jaromír Žižka, který tady s námi dnes není. Díval jsem se, že třeba hrajete i edukační koncerty pro mladé publikum. Jaký mají formát nebo jak jsou koncipovány? Co se na nich děje?
1: Ty koncerty mají formát klasického koncertu, kdy přivítáme právě posluchače, respektive žáky, nějakou naší skladbou a poté je vedeme takovou procházkou nebo takovým putováním od hudby lidové až k té hudbě vážné.
0: Jaké třeba máte zatím nejvýznamnější koncertní milníky za sebou nebo nějaká nejpamátnější vystoupení? Už jste zmiňovali třeba ten adventní koncert České televize, kde třeba ještě na to rádi vzpomínáte?
2: Mně se líbil třeba ještě ten živák, který jsme točili v televizi Noé. Ten je určitě taky ke zhlédnutí v archivu. To byl pro mě krásný zážitek, protože to byl pro nás takový první živý velký koncert a bylo to v podstatě v začátku té kapely, takže já na to mám moc hezké vzpomínky, že jsme se snažili všechno vycizelovat do maxima a byli jsme hrozně vlastně zapálení v detailech a podle mě to byla vlastně důležitá věc pro tu kapelu tehdy. No.
3: A ještě krásnou atmosféru vždycky mají koncerty, na které nás pozval pan profesor Bernášek z HAMU, co si nás vzal do parády. A jezdíme hrávat, kolegové jim pomůžou.
1: Například pro kruhy Přátel hudby.
3: Jasně.
2: To nemyslíš, že jo?
3: Ne.
2: Ty jsi myslel do Lužan?
3: Tak, přesně, do Lužan. Přesně, na Lužanský zámeček. A tam je nádherná atmosféra, kdy hrajeme v sále uvnitř budovy. Ale pak jsme měli právě krásný moment, kdy jsme hráli v takovém výklenku, jakoby na terásce, nebo jak to nazvat, pro posluchače, kteří byli dole, užívali si zahradní dýchánek. A ta atmosféra je tam fakt cítit z každého rohu budovy. A to třeba pro mě je památné nějakým způsobem. A taky, protože pan profesor Bernášek byl s námi u toho zrodu, tak tím, že se tam vracíme každoročně, tak vždycky si připomeneme třeba, kam jsme se posunuli a tak zazpomínáme na to, jak ta kapela funguje. Tak tohle třeba pro mě je zajímavé.
0: Lužany, to jsou ty Lužany, kde Dvořák napsal tu mši pro ten tamní kostelík. Je to též místo, ano.
1: Pro mě byl takový asi jeden z nejhezčích zážitků koncertních. Bylo právě ve Strážnici v rámci folklorního festivalu ve Strážnici. I když tam nebyla ideální akustika, ale ta nálada, co tam vznikla v průběhu těch dvou vlastně koncertů, tak to bylo velmi potěšující. A tady vlastně se nám dokonce podařilo získat i cenu laureáta na tomto festivalu.
0: Vy jste říkali, že si na tom koncertě, který jste zmiňoval, posluchači užívali tu zahradní slavnost. Vadí vám třeba, když neposlouchají úplně soustředěně ti posluchači a třeba u toho konzumují nějaké nápoje nebo něco takového, nebo je vám to jedno, neruší vás to při hraní?
3: Když budu mluvit za mě osobně, tak mě osobně to neruší už i z toho důvodu, že mám radost, když ta hudba je provozována, jak jsem říkal na začátku, tam, kde by třeba běžně provozována nebyla a dostane se k lidem, kteří by si běžně nepustili. Takže i kdyby tímhle formátem jsme tu hudbu mohli šířit do světa, tak mě to nějak neuráží. Navíc potom následoval koncert, kde už lidi přišli, sedli si a vyloženě jsme měli tu svoji 3/4 hodinku nebo hodinku, kde soustředěně poslouchali. Takže to byl spíš takový bonus toho dne.
0: Co třeba, když už jsme mluvili o těch vašich původních aranžmá, co třeba nějaké původní skladby? Zkoušeli jste třeba si objednat něco u nějakých současných autorů pro to vaše obsazení netypické?
3: No, vykopli jsme, předpokládám, na tom adventním koncertě, kdy právě pro nás kamarád Tomáš Janoška udělal spíš aranžmá teda, úpravu, písně, ale skladby přímo na míru zatím nejsou. Nicméně je to věc, která je na našem listu přání. A už máme nějaké typy, koho bychom chtěli oslovit, ale zatím to necháváme asi pod pokličkou. Ale určitě budeme rádi za spolupráci se současnými autory i třeba do budoucna, protože kdybychom chtěli vyjet za hranice, tak rádi budeme prezentovat naši hudbu současnou, ať máme sebou artikl, který je poutavý a zajímavý i pro pořadatele koncertů v zahraničí třeba.
0: No, rozhodně je to obsazení, které má potenciál, takže si myslím, že skladatele to bude zajímat. Ještě jsem se vlastně nezeptal, vy jste zmiňoval ten soubor Il Giardino Armonico v souvislosti s tím Vivaldim, že vás inspirovali. Máte třeba v rámci takových souborů, které propojují folklor s klasikou, nějaké vzory nebo nějaké podobné ansámbly, které vám třeba byly inspirací?
1: To je složitá otázka.
3: Protože... No, možná si spíš nebudeme zpětně. Protože když jsme, se do toho pustili, tak asi to nebylo na základě toho, že bychom si poslechli několik alb a řekli jsme, pojďme dělat něco podobného. Ale tím, že ta myšlenka vznikla, nebo aspoň jsme si tehdy mysleli, že to vzniklo z naší hlavy, tak možná až teď, když se dostáváme k různým interpretacím určitých děl, tak třeba narazíme na to, že už to někdo mohl podobně zpracovat. Ale i když narazíme na zpracování právě u těch rumunských tanců, že jo, tak jedna naše známá nám pouštěla ukázku právě kapely, která to zpracovávala jakoby v klasické formě a taky využívali nějakého kontrastu té lidové podoby, ale tam to bylo velmi syrově ve vyznění. Na konci se dostaneme k tomu, že ta podoba je úplně jiná než ta naše. Mm-hmm. Takže si nedokážu vlastně teď asi představit příklad toho, že jsme něco vložně skopírovali, co by nám bylo vzorem.
0: Třeba ty rumunské tance, ty zrovna třeba nedávno nahrálo, myslím, i Talichovo kvarteto taky s cymbálem, to vyšlo někdy v loňském roce, tak to mě třeba zaujalo a opravdu to je taková hodně jako chameleonská skladba, která opravdu jako v těch různých úpravách často vyznívá hodně jinak, no to je pravda.
1: Ona zrovna třeba tyto rumunské tance byla jedna z prvních úprav, protože to se samo nabízí zrovna toto dílo to tímhle způsobem nějak zpracovat, ale myslím si, že jak říkal Lukáš, tak ono se to často odráží od typu skladby, od toho období a od toho stylu. Že například, když šáhneme do něčeho staršího, jako například Uhrovecká sbírka nebo nějaký archivní materiály, tak potom zjistíme, že třeba nějaký barokní soubor právě to zpracoval jakoby na staro, nebo naopak se snaží z toho udělat moderní záležitost. Takže asi úplně takový nějaký vzor přesný jsme neměli u toho vzniku.
0: Díval jsem se na vaše facebookové stránky a každopádně tedy velmi čile koncertujete, měli jste tam spoustu termínů teď na následující měsíce, tak kde vás třeba v nejbližší době mohou posluchači slyšet? Myslím teď řekněme od června dál nebo od druhé poloviny května.
3: Tak posluchači si nás můžou najít v Pardubicích 5. a 6. června, kde odprezentujeme náš koncert Muse Equality a zároveň bude tam i pořad Tanec mezi námi. K tomu bys možná, Viktor, mohl něco říct, protože to máš víc pod kůží.
1: My jsme totiž chtěli už v počátku, jak jsme zjistili, jak ta kapela hraje, co asi jaké emoce předává, tak všichni za námi chodili, že u toho se musí tančit, to je tak jako temperamentní. A tak jsme si řekli, no co kdyby jsme fakt vymysleli nějaký tanec k tomu, jako aby se prostě, aby mohli tanečníci zatancovat Bartóka, nebo například nějaké archaické tance z 18. století například. No a vznikl projekt Tanec mezi námi, kdy ten tanec mezi námi taky odkazuje na nějaký vztah těch tanečníků a muzikantů a je to takové organické vystoupení, kde právě spolupracují tanečníci s náma, s těma úpravama, které už máme hotové a oni na to vymysleli choreografie a potom třeba i nějaké taneční příběhy. A toto vystoupení právě budeme hrát v Pardubicích 5. června a potom 6. června na to naváže náš koncert už klasicky, jak jsme zvyklí. A právě na tom představení Tanec mezi námi spolupracovala hlavně moje partnerka Laura Kolačkovská a Silvie Němcová. Oni jsou vlastně spolužečky na HAMU a ty nám pomohly to dát nejvíc dohromady, jinak tam funguje dalších 10 tanečníků, takže je to celkově takový velký projekt docela.
0: Který se určitě bude ještě reprízovat, že jo? Nebude to jenom v těch Pardubicích.
1: Aktuálně chystáme pražskou premiéru, která proběhne na podzim, ale termín přesně ještě nevíme.
0: Jasně.
3: Po Pardubicích nás posluchači ještě můžou nalézt 12. června v Holedči, potom 18. června ve Bzenci na Moravě, Prešov nás čeká ještě 21. června, v červenci máme nějakou pauzu lehkou, ale vracíme se potom v srpnu hned na podruhářské slavnosti právě na místo konání našeho prvního koncertu do Zuberce, kde odehrajeme v rámci právě zmiňovaných podruhářských slavností 8. a 9. srpna nějaké koncerty, takže určitě se mají na co těšit posluchači.
0: Tak všechno, pokud to nezachytili, si mohou podrobně najít i na vašich sociálních sítích, kde jsou ty termíny vypsány. Dnešní pořad tedy pomalu končí, zakončíme ho již zmiňovanou slavnou skladbou Bély Bartóka, což budou tedy rumunské lidové tance založené na lidových nápěvech z Transylvánie. A já moc děkuji členům souboru Muse Equality, houslistovi Viktoru Janoštínovi, cymbálistovi Michalu Procházkovi a kontrabasistovi Lukáši

0: Hudba v miléniu.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.